0: Noc plná 90.
1: Kale kale kutta kutta kutta i o i o.

www.radiomb.cz. Noc plná devadesátek.

0: hlásíme menší zpoždění, dochází nám energie. Řešení? Nouzové přistání na D10 u Bakova nad Jizerou. V restauraci Letadlo si můžete dát menu přímo na palubě nebo rychlé občerstvení v areálu.
1: Děti vyšlete do zážitkové zóny a vy zaparkujete pod křídlem s kávou. A pak povinný palubní program. Točená zmrzlina z Opočna.
0: Pozor, hrozí opakované přistání. Restaurace Letadlo na D10 u Bakova nad Jizerou s bezpečnějším napojením na dálnici. Zastávka, kde si odpočine celá posádka.
2: Radio MB. Zapni a neřeš.

0: Poslat pár korun na dobrou věc je kapka v moři. Ale když se stanete dobrým andělem na dobrýanděl.cz, když pomáháte pravidelně každý měsíc, to už není kapka. To je moře pomoci pro rodiny s dětmi, které zasáhla vážná nemoc. Děkujeme.
1: Někdy stačí jeden pohled, jindy jedno slovo a někdy jedna vůně. Ty Christe, otevřeš krabici a najednou víš, že tohle bude dobrý večer, protože pizza nemusí být jen jídlo. Může to být důvod, proč se těšit domů. Pizza Christe, otevři krabici, zavři oči a užívej. Pizza Christe, Radišská 29 Kosmonosy. Objednávat lze také na www.pizzachriste.cz nebo přes aplikaci.
2: Špatný signál? My jsme všude. Radio MB.

jak děravý, mě do postele fičí. Snad známý poraděj, jinak jsem

0: sukoradi.cz.
1: Magna!
2: Jsme lídr v oblasti výroby automobilových sedaček.
1: Magna!
2: Náš moderní závod naleznete v průmyslové zóně Řepov u Mladé Boleslavy.
1: Magna!
2: To je jistota stálého zaměstnání. Naši zaměstnanci jsou pro nás na prvním místě.
1: Magna!
2: Máme pro vás náborový příspěvek 20 000 korun. Smlouvu na dobu neurčitou. Širokou škálu benefitů a čisté pracovní prostředí.
1: Magna!
2: Práce, která dává smysl a stabilita, kterou si zasloužíte. magna@automotive.jobs.cz.
3: Radio MB.
0: Vypni hlavu, zapni nás.

0: Havelka uhelné sklady, dobrý den.
1: Dobrý. Hejte, já tady čtu, že 30. září končí poslední cenová akce před začátkem topné sezony. Co to je? Co to má znamenat?
0: Že cena uhlí půjde od října nahoru. Jestli chcete uhlí za super cenu, volejte i hned 602 489 489.
1: Jste dobrý, firma Havelka do konce září letní ceny uhlí. Ovšem, musíte zavolat okamžitě.
2: Mladá Boleslav zve na 24. svatováclavskou jízdu historických vozidel. Pondělí 28. září na městském stadionu uvidíte historická auta a motorky, čeká vás občerstvený program pro děti a živá hudba. Vystoupí Vosolit, No Talent a KTP. Slavnostní start je v 9 hodin před magistrátem na Komenského náměstí. Svatováclavská jízda 28. září, městský stadion Mladá Boleslav. Více na www.kultura.mb.cz a na Facebooku.
3: Jedna fáze, druhá fáze, třetí pěkně vedlení.
4: Au, aha, tak vedle, nebo a je. Mámo, rychle vodu!
5: Na co zase?
4: Neptej se, prostě vodu, rychle!
5: Se zas něčem vrtáš? Já jsem ti říkala, ať se na to. Vždyť to neteče, že ty jsi ten kohoutek?
4: To už je stejně jedno, mizíme!
6: Obraťte se raději na odborníky. Provádíme elektromontáže, servis, revize kotlů a komplet instalatérství, včetně plynu a topení. Volejte firmu Cornell. Telefon 602 557 458 www.cornell.cz.
7: Radio MB.

0: bylo 8 hodin.
1: Radio MB.
0: Radio MB. To podstatné právě teď.
2: A tady máte další zprávy Rádia MB. Den české státnosti připadá letos na pondělí 28. září. V tento státní svátek budou zavřené obchody a pohotovost převezme lékárna v Klaudiánově nemocnici v Mladé Boleslavi. Otevřená bude od 8 do 16 hodin a najdete ji u hlavního vchodu. Uzavřené budou také oba sběrné dvory Sever a Poplužní. Městská hromadná doprava pak pojede podle svátečních jízdních řádů. Stát bude příští rok hospodařit s deficitem 386 miliard korun, hovoří ministryně financí Alena Schillerová.
3: Příjmy byly schváleny ve výši 2198,7 miliardy korun, výdaje byly schváleny ve výši 2584,7 miliardy korun, schválený deficit je 386 miliard korun. Ty změny na výdajové strany zahrnují zejména zvýšení u důchodu, a to o 4 miliardy nebo více prostředků pro školství, celkem 2,9 miliardy.
0: Sportovní servis.
2: Čeští tenisté se ve čtvrtfinále Davisova poháru utkají s Kanadou, která týmovou soutěž vyhrála v roce 2022. Rozhodl o tom los v Boloni, která bude hostit finálový turnaj od 24. do 29. listopadu. To byly další zprávy Rádia MB, přeji vám krásný den.
0: Rádio MB.
1: Jediné mladoboleslavské rádio.

0: Máte doma malého tanečníka nebo tanečnici? Roztančete to s námi v Cool Dance. Přijďte vyzkoušet karibské tance pro děti. Čeká nás salsa, bachata, merenga, spousta energie, zábavy a nových kamarádů. Kurzy máme pro děti od 4 do 6 let a od 6 do 10 let. Tancujeme v Domě kultury v Mladé Boleslavi. Odešlete přihlášku na našem webu a první lekci máte zdarma. Více informací a přihlášky na cooldance.cz. Cool Dance. Roztančit to s námi.
1: Stěna šedá jako pondělí, plot smutnější než čekání na výplatu.
2: To chce změnu. Barvy Boleslav Erbenova 790. Zaparkujete přímo před prodejnou a odjedete plní barev. Poradíme vám s výběrem barev na stěnu, dřevo i kov. Přihodíme tmely, nářadí i brusivo. Prostě všechno, co budete potřebovat. Barvy Boleslav, i lazury a dekorace. To je naše specializace. Tak ať to u vás konečně zase hraje barvami. Barvy Boleslav Erbenova 790.

0: Hlásíme menší zpoždění, dochází nám energie. Řešení? Nouzové přistání na D10 u Bakova nad Jizerou. V restauraci Letadlo si můžete dát menu přímo na palubě nebo rychlé občerstvení v areálu.
1: Děti vyšlete do zážitkové zóny a vy zaparkujete pod křídlem s kávou. A pak povinný palubní program. Točená zmrzlina z Opočna.
0: Pozor, hrozí opakované přistání. Restaurace Letadlo na D10 u Bakova nad Jizerou s bezpečnějším napojením na dálnici. Zastávka, kde si odpočine celá posádka.
2: Radio MB. Vypni hlavu, zapni nás.

0: Poslat pár korun na dobrou věc je kapka v moři. Ale když se stanete dobrým andělem na dobrýanděl.cz, když pomáháte pravidelně každý měsíc, to už není kapka. To je moře pomoci pro rodiny s dětmi, které zasáhla vážná nemoc. Děkujeme.
1: Někdy stačí jeden pohled. Jindy jedno slovo a někdy jedna vůně. Ty cachryste, otevřeš krabici a najednou víš, že tohle bude dobrý večer. Protože pizza nemusí být jen jídlo. Může to být důvod, proč se těšit domů. Pizzachryste, otevři krabici, zavři oči a užívej. Pizzachryste, Hradišťská 29 Kosmonosy. Objednávat lze také na www.pizzachryste.cz nebo přes aplikaci.
2: Rádio MB. Za

0: bylo 9 hodin.
1: Radio MB.
0: Radio MB. To podstatné právě teď.
2: Na Rádiu MB vysíláme zprávy. V Debři probíhá oprava havárie vodovodu v ulici U Přejezdu. Práce tu potrvají až do 31. října. Po dobu opravy tady platí částečná uzavírka provozu. Dočasně je přemístěna i autobusová zastávka Debř škola ve směru na Hrdlořezy. Náhradní stanoviště je před domem číslo 47. Vláda obnoví od 1. října regulaci cen pohonných hmot, stejně jako na jaře bude ministerstvo financí denně stanovovat maximální ceny benzínu i nafty. Tady je premiér Andrej Babiš.
3: My jsme rozhodli o zastropování marže na 2,50 a o maximálním snížení 2,35, včetně DPH, tak já předpokládám, že se dostaneme znovu pod 50 korun.
0: Sportovní servis.
2: Hokejisty Mladé Boleslavi čeká v pátek 25. září čtvrté kolo Tipsport Extraligy. Ve Ško Energo aréně přivítají Dynamo Pardubice. Utkání začne v 17 hodin a 30 minut, no a půjde o první vzájemný souboj obou týmů v nové extraligové sezóně. Zprávy jsou za námi, přeji vám krásný den.
0: Rádio MB.
1: Jediné mladoboleslavské rádio.

0: Už je čas to všechno odšpuntovat, odstartovat, je tady dopolední rozjezd středeční s datem 23. září. Od mikrofonu vás zdraví Roman a budeme si to společně užívat až do 12. hodiny. Pojďme se podívat na to, co nás právě dnes čeká. Ze všeho nejdříve ale poblahopřejeme k svátku Bertám. Berty, všechno nejlepší vám přejeme. Mně se hned vybavil ovšem pes ze seriálu Kačenka a strašidla. No, tak žádnou jinou Bertu se obávám, že neznám, no. Tak k tomu dnešnímu programu. Přátelé, budeme opět soutěžit. Budu pro vás mít volňásky do Multikina Sinestar na dámskou jízdu, takže holky, dámy, slečny, pozorně poslouchejte. V této hodině vám rozdám dva lupeny a bude to ve chvíli, kdy na rádiu MB zazní Lady Gaga. Pokud se v tom případě, kdy začne hrát, dovoláte jako první do našeho studia, tak dva volňásky jsou vaše. Další lupeny, o které hrajeme, tak to je rock festival, který bude tuto sobotu v Kosmonosech a tam vystoupí třeba No Talent, kapela Seven a další kapely. Volňásky pro vás opět budu mít, ale tady jsou pravidla trošku jiná, musíte se dovolat ve chvíli, kdy vás prostě vyzvu. Takže i tohle bude někdy mezi 9. a 12. hodinou, i tahle soutěž. Dnes nás čeká také rozhovor a to hned po 10. hodině a naším hostem bude paní Lucie Beránová z Mnichova Hradiště, právě o Hradišti tady bude řeč. Teď vám přeju hezké dopoledne a za malou chvíli si dáme další skvělou muziku. V této hodině třeba Vojta Drahokoupil, anebo Erotic.
1: Natíráš, maluješ, renovuješ, barvy Boleslav jsou tu pro tebe. Mladá Boleslav Erbenova 790. Zapamatuj si, zaparkuješ přímo před prodejnou a my ti rádi poradíme. Barvy na stěnu, dřevo, kov, lazury, nářadí.

0: jistota.
1: Máte doma malého tanečníka nebo tanečnici? Roztančete to s námi v Cool Dance. V našem tanečním kroužku děti rozhýbeme, naučíme je vnímat rytmus a zlepšíme jejich koordinaci i pohybové dovednosti. Čekají je standardní i latinskoamerické tance. Spousta energie, zábava.

0: a v Dobrovici. Odešlete přihlášku na našem webu a první lekci máte zdarma. Více informací a přihlášky na cooldance.cz. Cooldance, roztanči to s námi.
1: 7 let? To už by měl člověk konečně dostat rozum. No, Radio MB ho pořád nemá. Radio MB slaví 7. narozeniny. A protože dort, svíčky a nudné gratulace fakt nemusíme, pozvali jsme pekaře Jakuba Děkana, Luboše Odhánila, Alchymii a Green Day Revival. 14. listopadu Kulturní dům Bezno, tombola, dárky, narozeninová show a pořádná party. Radio MB slaví 7. Přijď si to užít. Vstupenky najdeš na www.ticketlife.cz.
0: Radio MB.

0: 9 hodin, 12 minut, přátelé, je tu první podzimní den. Ano, já jsem dnes na malou chvíli ráno na jeho počest zapnul topení. Tak pojďme dál, samozřejmě čeká nás babí léto, o tom všem ještě bude řeč. Já ale teď v rychlosti připomenu ještě pravidla té naší první soutěže, protože pokud číháte, tak já mohu prozradit, že v této hodině nám zazní Lady Gaga. A pokud opravdu zazní a vy se dovoláte jako první do našeho studia, dostanete dva volňásky na dámskou jízdu do Multikina Sinestárno a ta bude už příští týden v Mladé Boleslavi.
1: Rádio MB. Víc hitů než semaforů v Bolse.

děravý, je do postele fičí. Snad známý poraděj, jinak jsem

0: na sukorady.cz.
1: Magna!
2: Jsme lídr v oblasti výroby automobilových sedaček.
1: Magna!
2: Náš moderní závod naleznete v průmyslové zóně Řepov u Mladé Boleslavy.
1: Magna!
2: To je jistota stálého zaměstnání. Naši zaměstnanci jsou pro nás na prvním místě.
1: Magna!
2: Máme pro vás náborový příspěvek 20 000 korun. Smlouvu na dobu neurčitou. Širokou škálu benefitů a čisté pracovní prostředí.
1: Magna!
2: Práce, která dává smysl a stabilita, kterou si zasloužíte. magna@automotive.jobs.cz
3: Rádio MB.
0: Rádio MB.

0: Takhle ve středu dopoledne, no nechám to na vás. 9 hodin 29 minut, velkou radost nám udělali včera hokejisté Mladé Boleslavy, protože v dohrávce třetího kola extraligy vyhráli na Spartě 5-3 a v tabulce jim patří 6. místo. Přiznejme si to, body se tolik nečekaly, ale na druhou stranu Mladá Boleslav potvrdila, že výkony v těch prvních dvou kolech nebyly náhodné. Boleslav totiž vyhrála na ledě Českých Budějovic, no a poté doma prohrála s Karlovými Vary, ale ten výkon nebyl vůbec špatný. Takže bruslaři pokračují ve velmi dobrých výkonech a my se můžeme těšit na další zápas. Je to skvělá pozvánka na pátek, protože do Mladé Boleslavy přijedou Pardubice.
1: Rádio MB. Posloucháš správně.

0: to tak, na severní polokouli právě dnes začal astronomický podzim, takže i u nás slunce vstoupilo do znamení Vach a nastala podzimní rovnodennost. To je okamžik, kdy se střed slunce nachází právě před zemským rovníkem, takže rovnoměrně osvětluje obě polokoule. Den a noc mají díky tomu téměř stejnou délku. V den podzimní rovnodennosti vychází slunce přesně na východě a zapadá přesně na západě. Na Mladoboleslavsku nám právě teď svítí sluníčko, tak co, vydrží nám to, co myslíte?
1: Kabát nebo kraťasy, tady je předpověď počasí.
0: Dnes očekáváme převážně skoro jasno až polojasno. Pršet by nemělo a měřit budeme 14 až 18 stupňů Celsia. Příští týden, přátelé, baví léto, původně teda slibovali 26 až 30 stupňů. Už to teda trošku upravili, no, teď to vypadá, že budeme měřit nějakých, ale stále příjemných 23.
1: Rádio MB, Rytmus Mladoboleslavska.

0: Dali jsme si jednu takovou letní party, i když je tu už podzim. U nás to prostě není žádný problém. Hrajeme vám devadesátky i devadesátky, které máte tolik rádi. A díky za vaše všechny zprávy, které nám píšete, naposledy Michal z Prahy, Anetka z Benátek, anebo Tadísek z Mnichova Hradiště. Před malou chvilkou také Růža z Jihlavy, proč ne? Teď mám pro vás hudební kousek, který vyšel původně koncem 90. let, konkrétně v roce 98. A později se objevil také na různých kompilačních albech Mr. John.
1: Radio MB. Rytmus Mladoboleslavska.

0: Havelka Uhelné sklady, dobrý den.
1: Dobrý. Hejte, já tady čtu, že 30. září končí poslední cenová akce před začátkem topné sezony. Co to je? Co to má znamenat?
0: Že cena uhlí půjde od října nahoru. Jestli chcete uhlí za super cenu, volejte i hned 602-489-489.
1: Jste dobrý, firma Havelka do konce září letní ceny uhlí. Ovšem, musíte zavolat okamžitě.
2: Mladá Boleslav zve na 24. svatováclavskou jízdu historických vozidel. Pondělí 28. září na městském stadionu uvidíte historická auta a motorky, čeká vás občerstvení, program pro děti a živá hudba. Vystoupí Vosolit, No Talent a KTP. Slavnostní start je v 9 hodin před magistrátem na Komenského náměstí. Svatováclavská jízda 28. září, městský stadion Mladá Boleslav. Více na www.kultura.mb.cz a na Facebooku.
3: Jedna fáze, druhá fáze, třetí, pěkně, vedlení.
4: Au, aha, tak vedle, nebo, a je. Mámo, rychle vodu!
5: Na co zase?
4: Neptej se, prostě vodu, rychle!
5: Se zas něčem vrtáš? Já jsem ti říkala, ať se na to. Vždyť to neteče, že ty jsi ten kohoutek!
4: To už je stejně jedno, mizíme!
6: Obraťte se raději na odborníky. Provádíme elektromontáže, servis, revize kotlů a komplet instalatérství, včetně plynu a topení. Volejte firmu Cornell. Telefon 602 557 458 www.cornell.cz.
2: Sleduj Rádio MB na Facebooku a buď v obraze. Facebook Rádia MB. Zpravodajství, soutěže, informace a zábava. Najdeš nás i na Instači a na TikToku.
7: Signál? My jsme všude. Rádio MB.

0: 10 hodin.
1: Radio MB.
0: Radio MB. To podstatné právě teď.
2: A tady máte další aktuální zprávy Rádia MB. Mladoboleslavští kriminalisté rozkryli podle policie organizovanou skupinu, která vyráběla a distribuovala pervitin. Při zásahu na Mladoboleslavsku a v dalších místech provedli 12 domovních prohlídek a zadrželi 11 lidí. Odhalili 2 varny a zajistili téměř 2 kilogramy krystalické látky a více než 1 000 000 korun v hotovosti. Všichni obvinění skončili ve vazbě. V pivovaru Sviany už nemusí pivo vařit o víkendech a svátcích, aby uspokojili poptávku. Firma investovala 120 milionů korun do rozšíření varny, hovoří svijanský sládek Petr Menšík.
3: Cílem bylo zvýšení kapacity, hlavně abychom odbourali tu práci o víkendech, ve svátcích, abychom si udělali nějaký prostor pro lepší řízení toho, co máme vařit, protože ta naši klasická výroba trvá 1,5 až 2 měsíce, musíte vařit dopředu. Nebudeme si muset dělat zbytečné zásoby, čímž nebude docházet nějakým kolísání toho piva a hlavně umíme reagovat na případné nějaké poruchy, výpadky a umíme si lépe plánovat nějakou pravidelnou údržbu.
0: Sportovní servis.
2: Hokejisté Mladé Boleslavy vyhráli v dohrávce třetího kola extraligy na ledě Sparty 5-3 a v tabulce se posunuli na 6. místo právě před Spartu. Bruslaři zvítězili v O2 aréně poprvé od března 2021 po sérii 10 porážek. Sparta nezvládla první domácí utkání v sezóně. Zápas zhodnotil trenér Mladé Boleslavy František Ptáček.
4: Věděli jsme, že máme tu čest dneska, nějakým způsobem jsme se na to připravili. První třetina v vozovkách byla podle našich plánů. Vyvíjela se v náš prospěch. V druhé třetině jsme ustoupili z toho, co jsme si řekli. Hned se to potvrdilo, jakou kvalitu domácí mají. Okamžitě srovnali, bylo to těžké, ale zase výhoda toho gólu, který jsme dali na potom srovnání, nám, jak se říká, nalila krev do žil. A třetí třetina těžký, čekali jsme na chybu soupeře, podařilo se a nakonec vítězný konec.
2: Dodejme, že další zápas hraje Bolka doma už tento pátek od 17 hodin a 30 minut proti Pardubicím. Za námi jsou další zprávy, přeji vám hezký den.
0: Rádio MB.
1: Jediné mladoboleslavské rádio.

0: Máte doma malého tanečníka nebo tanečnici? Roztančete to s námi v Cool Dance. Přijďte vyzkoušet karibské tance pro děti. Čeká nás salsa, bachata, merenga, spousta energie, zábavy a nových kamarádů. Kurzy máme pro děti od 4 do 6 let a od 6 do 10 let. Tancujeme v Domě kultury v Mladé Boleslavi. Odešlete přihlášku na našem webu a první lekci máte zdarma. Více informací a přihlášky na cooldance.cz. Cool Dance, roztanči to s námi.
1: Stěna šedá jako pondělí, plot smutnější než čekání na výplatu. To chce změnu. Barvy Boleslav Erbenova 790. Zaparkujete přímo před prodejnou a odjedete plní barev. Poradíme vám s výběrem barev na stěnu, dřevo i kov. Přihodíme tmely, nářadí i brusivo. Prostě všechno, co budete potřebovat. Barvy Boleslav, i lazury a dekorace. To je naše specializace. Tak ať to u vás konečně zase hraje barvami. Barvy Boleslav Erbenova 790 Mladá Boleslav. www.barvyboleslav.cz.
2: Hezké dopoledne, já už teď v našem studiu nejsem sám, slibovali jsme vám rozhovor. Našimi hosty jsou paní Lucie Beranová a Milan Macoun z Mnichova Hradiště. Právě o Hradišti tedy teď v následujících minutách bude řeč. Hezké dopoledne.
3: Dobrý den.
4: Dobrý den.
2: My si představíme Sdružení nezávislých kandidátů Ladíme Hradiště. O vizích a plánech si budeme povídat, ale začneme u vás osobně. Tak vy jste středoškolská učitelka, klidně mě opravte, kdybych neměl něco správně, řadu let jste působila také na místní základní škole. Co vás tedy přivedlo k rozhodnutí vstoupit do komunální politiky a postavit se právě do čela kandidátky?
4: No, asi vlastně předchozí zkušenost z roku 2010, kdy jsem měla dvě malé děti a po České republice vyrůstala mateřská centra. A já jsem si s kamarádkou vlastně řekla, že bychom takové chtěli založit v Mnichově Hradišti a zjistili jsme, že tam úplně v současném vedení nebyla vůle nám nějak víc vstříc. Takže jsem zjistila vlastně, jak to chodí ve vedení města a chtěla jsem se začít podílet na chodu toho města, takže vlastně v roce 2010 jsem kandidovala tenkrát ještě za Věci veřejné. Mm-hmm.
2: Pan Milan Macoun, architekt, vyučuje urbanismus. Od kdy vás zajímá vlastně politika?
3: No tak asi už dlouho, bych takhle řekl. Vlastně já jsem v roce 2016 vstoupil do politické strany, protože jsem cítil takovou potřebu nebo povinnost vlastně občanskou, prostě být nějak politicky aktivní. Nikdy jsem teda prakticky nebyl v zastupitelstvu a neměl jsem žádnou politickou funkci, ale o politiku jsem se vždycky zajímal a tím, jak jsem členem teda té strany, tak to máme vlastně v popisu práce, každý volby, kandidaturu a tak dál. A co se týká té aktuální motivace, tak já jsem se poslední 4 roky nějakým způsobem zapojil do chodu města, byl jsem ve výboru pro rozvoj a územní plánování a v podstatě s takovým jako odborným poradním hlasem, ale zjistil jsem, že vlastně pokud tam vstupuje člověk jenom skrze ten poradní hlas, tak nemá moc šanci něco změnit. Takže opravdu teď jsem se do toho rozhodl jít jako plnou silou, aby vlastně jsem se třeba i do toho zastupitelstva dostal a měl možnost teda ty věci ovlivňovat a měnit aktivně.
2: Právě Ladíme Hradiště je nové sdružení nezávislých kandidátů. Jak byste ho představili člověku, který o vás třeba slyší poprvé? Kdo jsou lidé, kteří za vámi stojí a co vás spojil?
4: Tak je to vlastně tým sestavený z jednak nových lidí, aktivních lidí, kteří se chtějí zapojit, ale zároveň je nás tam i pár právě těch už jakoby zkušenějších, kteří ještě kandidovali v roce 2014 za SNK Mnichovo Hradiště. Uh-huh. To bylo vlastně první sdružení nezávislých kandidátů, které jsme založili, takže nějaké politické zkušenosti máme. No a Ladíme Hradiště je vlastně taková, bych řekla, parta bezvadných lidí, která chce jak kdyby naředit trošku vlastně to současné vedení města, protože spojuje nás vlastně stejná myšlenka v tom, že se nám nelíbí, že v tuhle chvíli není ani jeden opoziční zastupitel.
2: Je pro vás třeba důležité i to, že nejde o klasickou politickou stranu?
4: Je to důležité, protože tak, jak vlastně jsme ten tým sestavovali, tak jsme hledali mezi různě založenými lidmi a jsme jako velmi barevní, protože tam máme jak levicověji zaměřené lidi, tak pravicověji, takže když jsme uvažovali nad tím, že bychom vlastně šli kandidovat pod nějakou stranou, tak jsme se úplně vlastně neshodli a proto jsme se rozhodli jít touhle cestou, tím sdružením nezávislých kandidátů. Byť jsme věděli, že nám to samozřejmě přinese mnohem víc práce, protože jsme museli sbírat podpisy, zhruba 500 podpisů na naše město a vlastně jakoby získávat tím podporu od lidí, že vůbec můžeme kandidovat.
3: Já jsem do toho jako jedinej straník vlastně na kandidáce házel vidle, takže my jsme diskutovali o tom, jestli přijmout podporu nějaký strany, nepřijmout, a nakonec jsme se teda rozhodli, jak to říkala Lucka, jít tou cestou jako nezávislou, že to je pro nás i vlastně, že nám to víc sedí z hlediska těch jednotlivých osobních profilů a že to vlastně bude i fair vůči těm občanům, že vlastně s nima přijdeme s nějakou nabídkou a budeme žádat teda jejich podporu.
2: Už jsme to naznačili, ale co podle vás přináší do komunální politiky tým složený z lidí různých profesí, učitelů, architekta, podnikatelů, zdravotní sestry, studenta nebo třeba archiváře?
3: Přináší to obrovskou dynamiku, bych řekl. Vlastně nejenom teda ty odborné zkušenosti, ale i takový trošku to politický zaměření nebo ten osobnostní jako profil. Takže tím, jak ta naše skupina je do jistý míry jako pestrá, různorodá, tak vlastně je dynamická a přináší to obrovskou vlastně energii jako a sílu k nějaký té změně nebo posunutí města vlastně dopředu. A co se týká, vy jste jako zmiňoval ty odbornosti, tak to samozřejmě pomáhá tomu, že si můžeme navzájem jako pomáhat, že někdo umí tohle víc rozumí třeba urbanismu, někdo zase líp umí pracovat s lidma, někdo dovede líp pracovat s texty, někdo je víc třeba v biznesu, takže prostě víc tlačí to nějakým způsobem jako manažersky a prakticky. Takže v tomhle tom se snažíme si vycházet vstříc a doplňovat se.
2: V dubnovém Kamelotu jste říkala, že chcete voličům vrátit možnost výběru a být zdravou konkurencí v situaci, kdy v zastupitelstvu není opozice. Je právě absence opozice hlavním důvodem, proč jste se rozhodli kandidovat? A co podle vás může konstruktivní opozice ve městě změnit?
4: No tak jedním z hlavních důvodů to určitě je, protože si myslím, že když není konkurence, tak to přestává být zdravé prostředí, tak vlastně ta vládnoucí skupina, pokud samozřejmě nemá dobře vyvinutou vlastní sebereflexi, tak může sklouznout k tomu, že prostě dělá věci třeba jinak, než si přejí občané a nemá tam vlastně žádný ten jiný pohled, kterými jako to sdružení chceme nabídnout. Tam je to i o tom, že jsme každý třeba v jiné životní situaci, máme jiné zkušenosti z osobních životů, někdo má pejska, někdo má děti, někdo je starší, někdo je mladý a vlastně ten různorodý pohled na věci v tom městě, kam se to město má ubírat a čemu má dát přednost, tak je podle mě důležitý.
2: Když se podíváme přímo na program Ladíme Hradí, tak jedním z témat jsou poplatky za odpady. Co vám na současném systému vadí, jak by podle vás měl fungovat spravedlivější nebo motivující systém?
3: Co nám na současném systému vadí? No, vadí nám, že je poměrně drahý pro občany a on je teda drahý obecně, že jo? Protože město vlastně dneska platí nějak okolo 20 milionů korun vlastně za to odvážení a likvidaci odpadu a ty náklady jako narůstají. My si to uvědomujeme, ale zároveň vlastně chceme jako přicházíme trošku s jinou vizí, jak to jako řešit, jo. S tím, že vlastně víme, že třeba ten v porovnání třeba s nějakými jinými lidmi, městy, pardon, ten poplatek za občanský vlastně, který musí občani platit za likvidaci odpadu, je poměrně vysoký v Hradišti, je to nějakých 960 korun. V Boleslavi se platí mnohem míň, že jo. Jsou i města, kde se právě neplatí jako vůbec jako za ten poplatek, Hradeček, takže my jsme o tom vedli jako diskuzi. Víme, že v Hradišti je odpuštěný poplatek pro seniory nad 80 let. My jsme si říkali, v čem je tohle spravedlivý, proč se třeba jako, proč teda platí děti, nebo prostě, jo, proč je teda odpuštěný jenom těm seniorům. A v podstatě jsme došli k názoru, že přes tu diskuzi o tom, jestli teda odpustit poplatek i těm dětem, že bude nejjednodušší a nejférovější vlastně zrušit ten poplatek celkově za ty odpady, aby ta tíha teda těch nákladů zůstala na té městské pokladně, protože to vlastně je jako poměrně realistický. Dneska se od lidí vybere 8 milionů korun, že jo, přibližně na tom poplatku, a tuto sumu, kritici samozřejmě budou říkat, vy to prostě všechno hodíte na tu městskou kasu, ale v principu město tyhle peníze vlastně v řádu těch 8 milionů naprosto jednoduše utrácí jiným způsobem a vůbec se nad tím nepozastavuje. Jo. Takže vlastně ta naše myšlenka je vlastně vrátit určitou tu částku vlastně občanům a dát jim jakoby ukázat to, že v ně máme nějakou jako víru v jejich odpovědnost, jo? Že nejsme jenom to město, který bude utrácet jakoby jejich peníze a bude ono samo nejlíp vědět, za co ty peníze má utratit, ale chceme vlastně dát občanům, my tomu říkáme trošku jako dividendu, nebo vrátit jim něco do peněženky, protože věříme, že oni sami dobře vědí, za co by ty peníze mohli nejlíp utratit sami.
2: Protože toho musíme stihnout co nejvíce, tak já se rovnou vrhnu na další téma, velké téma, doprava a bezpečnost. Mluvíte například o bezpečných cestách do škol, tak kde podle vás Mnichovo Hradiště v tomto směru nejvíce zaostává a co byste chtěli konkrétně třeba změnit?
4: No tak rozhodně, co se týká místních částí, tak tam ta pěší doprava není vyřešená, tam... Prostě když vlastně děti z místních částí a jejich 11 patří k Mnichovu Hradišti a když by se chtěli dostat pěšky do školy a nebo třeba i na kole, tak nemají úplně tu možnost.
2: Vy hodně mluvíte také o zelení. Na webu se ptáte, proč přibývá dlažby a ubývá stromů. Máte konkrétní třeba místa nebo projekty, kde byste postupovali jinak?
3: No... Vlastně myslím si, že konkrétní projekty asi teď v rukávu nemáme, protože jako nemáme za sebou aparát, který by prostě nějaký ty projekty jako připravoval. Ale jsou to dvě věci. Jo. Jedna věc je jako zeleň ve veřejném prostoru a druhá věc je i prostě zeleň třeba na těch soukromých pozemcích. Jo. A proběhly nějaký jako... ať už více či méně zdařilý významný rekonstrukce veřejných prostranství Mnichovy Hradišti. Asi možná kolegové z vedení města tady o nich mluvili, takže rekonstruovala se ulice Víta Nejedlého, a rekonstruovala se náměstí a jako my si myslíme, že vlastně chtěli bychom vlastně... při nějakých jako dalších projektech, asi neúplně zasahovat do těch stávajících, ale aby té zeleně prostě se vždycky, aby se na to kladl důraz a aby se prostě té zeleně do těch veřejných prostranství dávalo co nejvíc, tak jak to prostě jde. Uh-huh. Nevím, jestli k tomu chceš něco doplnit.
4: Jo, já třeba mám na mysli, já nejsem úplně odborník na zeleň, ale vím, že třeba existují alternativní řešení, že tam, kde třeba nelze vysadit stromy, tak se to řeší třeba popínavými rostlinami nebo tak, takže vlastně chceme přicházet i s tímto řešením. Hledat prostě ty cesty, aby té zeleně bylo co nejvíce.
3: Jo, je to pravda, že u těch stromů a u jejich kořenového systému to je často komplikovaný, že je do té ulice, do toho veřejného prostranství dát. Takže to souhlasím s Luckou, že se právě málo pracuje s těma doplňkovejma plochama. Mm. Ať už to jsou právě ty svislý nějaký plochy, nebo víc třeba i trávníků a tak.
2: Myslím si, že tohle je jeden z velkých plusů třeba tady u nás v Mladé Boleslavi, že v tomto směru se pracuje celkem dobře, ale to nechme na jindy. My teď budeme pokračovat za malou chvíli, to bude druhá polovina našeho rozhovoru, teď si dáme muziku a bude to Luboš Odháněl, o kterém jsme si povídali, že ho zrovna všichni dobře známe, tak si ho pustíme na Rádiu MB.
5: Hlásíme menší zpoždění, dochází nám energie. Řešení? Nouzové přistání na D10 u Bakova nad Jizerou. V restauraci Letadlo si můžete dát menu přímo na palubě nebo rychlé občerstvení v areálu.
6: Děti vyšlete do zážitkové zóny a vy zaparkujete pod křídlem s kávou. A pak povinný palubní program. Točená zmrzlina z Opočna.
5: Pozor, hrozí opakované přistání. Restaurace Letadlo na D10 u Bakova nad Jizerou s bezpečnějším napojením na dálnici. Zastávka, kde si odpočine celá posádka.

0: Luboš Odháněl nám zpíval na rádiu MBF v dopoledním rozjezdu a my můžeme pokračovat. Opět se pomyslně přesuneme do Mnichova Hradiště. Naším hostem je dnes lídrině kandidátky Sdružení nezávislých kandidátů Ladíme Hradiště Lucie Beránová a také pan Milan Macoun, další kandidát. Také proto, že se blíží komunální volby, si povídáme o vizích, o programu a teď je o rozvoji města. Chcete, aby se Mnichovo Hradiště rozvíjelo, ale zároveň, aby tím netrpěla okolní krajina, kde podle vás vede ta hranice mezi potřebným rozvojem a přílišnou výstavbou?
1: Tak určitě by se měly hledat rezervy už v tom území, který je dneska zastavěný, a nerozšiřovat to město příliš teda do, jak to bylo řečeno, do volné krajiny nebo na volná pole. A když už teda k tomu dojde, tak zároveň teda vlastně jako neplýtvat. Jo, když už budeme nuceni k tomu přistoupit, že z nějaký pole teda změníme na zástavbu, tak aby to nebyla zástavba, která prostě zaplácne několik hektarů, prostě řeknu konkrétně třeba nějakými halami, a bez toho, aniž by to město z toho mělo nějaký větší užitek, spíš to nadělá prostě škody, tak aby když už teda zastavujeme nějak takovýhle místo, tak aby z toho mělo prospěch občani, aby se řešilo prostě to, co opravdu v tom městě chybí a to, co je potřeba. No.
0: Když mluvíme o tom, že něco ve městě může chybět, zeptám se i vás na koupaliště nebo případný biotop. Jaký je váš názor na tuhle problematiku?
2: No tak přímo biotop by se nám velmi líbil, protože vlastně v okolí Mnichova Hradiště v Kosmonosích jeden je a teďka nově otevřený v Dolánkách u Turnova, kde já osobně jsem se byla podívat. Přijde mi, že je to vlastně trend dneska nebudovat klasická koupaliště, ale spíše koupání tohoto typu přírodního. A myslím, že je i fajn vlastně na to zvykat tu mladou generaci, protože my ještě jsme se koupávali v rybníkách, což dneska taky už není úplně pro ty děti běžné. No a v Mnichově Hradišti to téma koupaliště nebo místa na koupání už rezonuje desítky let, bych skoro i řekla, protože na to, jak jsme velké město, tak tam máme doteď pouze jízeru, možnost jít se koupat k jízeře. Není tam úplně k tomu nějaké jako adekvátní vybavení a nebo i třeba občerstvení tam lidem chybí a jsou samozřejmě lidé, kteří do toho proudu se prostě bojí, starší lidé, třeba ten přístup tam není úplně vyřešený, nebo menší děti byste se třeba bál pustit do jízery, takže to vnímáme jako něco, co těm občanům chybí.
0: Mm-hmm. Tak pojďme dál. Vy sama přicházíte ze školství. Promítá se vaše zkušenost učitelky nějak konkrétně do toho, jak se díváte na město a jeho budoucnost? A je třeba něco, co byste chtěla v Mnichově Hradišti změnit právě pro děti a mladé lidi?
2: No, tak já vzhledem k tomu, že jsem dlouhé roky učila na druhém stupni, takže náctileté, a teď tady učím na střední škole, tak mám jako navnímáno, co vlastně těm mladým lidem chybí. A v Mnichově Hradiště je třeba spousta dětských hřišť, ale jsou určená pro mnohem mladší děti, spíš až jako i pro školkové nebo maximálně prvostupňové. Ale vlastně pro ty starší tam není ani hřiště, ale ani zázemí. Oni třeba kolikrát potřebují jen kryté sezení, aby si měli kde povídat, a zaplať pambu za to, že pořád teda se najdou takoví, kteří chodí ven a chtějí si povídat s těmi vrstevníky. No, takže tam vidím jako velký nedostatek a vím, že se i v některých městech třeba vytváří právě přímo hřiště pro ty starší děti, že tam je třeba lezecký kámen a další věci, které je baví. Takže to je asi moje zkušenost. A možná ještě bych řekla ke školám. Mně třeba velmi chybí na Mnichovu Hradišťku možnost nějakého alternativního vzdělávání. Jo, nejsem úplně zastánce toho, že Montessori směr nebo Waldorfská pedagogika je jediná správná, ale myslím si, že prostě je fér občanům přinést i tuto možnost. Takže i kdyby teda měla třeba vzniknout na každé škole jenom jedna takhle zaměřená třída nebo hledat prostě nějaké možnosti. Máme tam vlastně školu ve Veselé, která patří pod ZŠ Studentská, tak tam já jsem dlouhodobě, když jsem byla v komisi, vlastně prosazovala, že by tam právě mohlo vzniknout trochu alternativní školství. Mm-hmm.
0: Pokud se nepletu, máte na kandidátce i 19-letého studenta. Je mezigenerační zastoupení záměr?
1: No, určitě.
0: V čem mohou být tedy právě ty jeho přínosy?
1: No tak tím, že vlastně možná je to mladý člověk, Matěj, takže prostě není třeba tolik jako my starší, zkušenější, není tolik zaplevelený nějakýma prostě svýma zkušenostma, zážitkama, takže přináší jako svůj osobitej pohled. A zároveň si myslím, že vlastně ta mladší generace je i dost taková sebevědomá a průbojná, takže tom si myslím, že jsou jeho jako silný stránky. A samozřejmě, jak jsem mluvil o té dynamice na začátku, tak nás to prostě obohacuje. Určitě jsme chtěli, aby ten tým byl jako věkově co nejpestřejší. Ono teda upřímně, není to ještě úplně ideál, bych to takhle řekl. Určitě bychom byli rádi, kdyby jsme takových mladých, šikovných lidí měli na kandidáce víc, ale prostě jsme rádi za Matěje, že prostě nám takhle pomáhá, že vlastně i je jako v jeho generaci je vlastně, nevím, jestli můžu říct ojedinělý, ale prostě cený, že je ochoten se politicky angažovat a jít do toho takhle aktivně s tou kůží na trh a vlastně usilovat o místo v zastupitelstvu, takže já si to hodně cením si Matějovi pomoci a jeho nasazení.
0: Na druhou stranu upozorňujete i na stárnutí populace. Co podle vás může město udělat pro seniory a zároveň třeba pro mladé rodiny a máte v tomto směru nějaký konkrétní návrh?
2: Tak já bych začala těmi mladými rodinami. Já vnímám třeba i to odpuštění poplatku právě za popelnice jako vstřícný krok právě pro mladé rodiny, protože když jsou ty ženy nebo dneska už i muži na mateřské, tak samozřejmě přijdou o velkou část příjmu, takže tam je pro ně každý takový poplatek zatěžující. Zároveň samozřejmě bychom byli rádi za dostupnější bydlení, nějaké startovací byty pro mladé, ale když to propojím vlastně i s těmi naopak seniory, tak existuje takzvané prostupné bydlení, což nám se také líbí, tato myšlenka. A vlastně zrovna včera jsme shodou okolností s Milanem byli na představování strategického plánu, které město tvoří na dalších vlastně zhruba 19-20 let. A tam se o tom stárnutí populace mluvilo a vlastně Mnichovo Hradiště opravdu stárne velmi rychle a myslím si, že je potřeba se tímhletím tématem zabývat. Mm-hmm.
0: Pojďme i k penězům. Bereme to hodně rychle, hodně obecně, ale jak říkám, čas nás tlačí. Politici často řeknou, co všechno by chtěli změnit, ale městský rozpočet samozřejmě není bezedný. Kdybyste se dostali do vedení města, na jaké dvě nebo tři oblasti byste chtěli dát peníze přednostně třeba?
1: Přednostně určitě navážu na ty seniory, takže určitě prostě velká zátěž, která zůstala po léta prostě viset na Hradišti, je vlastně domov Modrý kámen, nebo kde je prostě domov pro seniory, který je prostě dneska už skoro v havarijním katastrofickém stavu, takže tam je to určitě potřeba jako prioritně právě nasměrovat peníze do rekonstrukce tohohle z toho objektu. Ono je to trošku komplikovaný s tím, že vlastně ten domov seniorů teda provozuje kraj a město vlastní tu budovu, takže tam vlastně se řeší vztahy mezi těma dvěma subjekty. Ale my určitě tohle to vidíme jako prioritní. A druhá věc asi, do který bychom chtěli nějakým způsobem investovat, je prostě asi do nějakého zařízení volnočasového, který ty lidi jako chtějí, potřebují. Jo? Takže proto třeba tady Lucka mluvila o tom biotopu, protože si myslíme, že to není jako extra nějak investičně náročná věc, ale zároveň to může hodně pomoct té náladě a spokojenosti těch občanů a jejich komfortu v tom městě, tak aby se nám tam žilo lépe, no.
2: Já bych to ještě možná doplnila, určitě chceme myslet také na ty místní části, protože my jsme vlastně vyjížděli na kolech, objížděli jsme ty místní části, abychom mluvili přímo s těmi občany a ve spoustě z nich jsme zjistili, že na ně město ne úplně myslí, že třeba mají slíbeno dlouho, konkrétně, já nevím, na Olšině úpravu kolem pomníku a to není žádná jako velká částka, která by se nedala v tom rozpočtu najít, takže já bych za mě určitě začala i těmito drobnějšími věcmi, které ale jsou hned vidět a které vlastně občanům ukáží, že na ně chceme myslet.
1: Jo, já se ještě můžu, já opravdu ten domov Modrý kámen je velká věc a pak bychom chtěli dělat vlastně ty věci jako drobnější a efektivnější, když to takhle řeknu, což je třeba rozdíl oproti současným vedení města, protože to vedení města dneska má prostě naplánovaný vlastně ohromný, až jako bych řekl megalomanský jako projekty, který my vlastně nevíme, jestli je budeme moct nějakým způsobem revidovat nebo prostě změnit. Prostě je to rozjetý vlak, takže my možná, kdybychom prostě se dostali do vedení města, tak zdědíme nějakou prostě zátěž, kterou my budeme muset vlastně dotáhnout. Jo? Takže my jsme řekli ten svůj pohled, ale vlastně ne, jako prostě investice, které některé se nám zdají jako přemrštěný. Prostě to, co se dneska plánuje. No.
0: A je nějaká konkrétní položka nebo oblast, kde byste hledali úspory? I tohle už jsme naznačili v našem rozhovoru.
1: Hledali bychom úspory tam, třeba v drobných položkách, v dotacích, které nejsou úplně účelově vázané, nebo jsou tak, jako že se prostě město rozhodne ad hoc prostě nějakému spolku nebo nějaký instituci přihrát prostě nějakou dotaci. Tak tam si myslím, že tohle by opravdu mělo prostě fungovat podle jasných pravidel, transparentně a nedávat prostě peníze bokem jen tak, jak prostě jako se to zrovna hodí. To jsou teda spíš jako menší částky, nebo třeba jedná se i o milion, ale prostě není to zas tak jako zásadní. A když to teda takhle k tomu směřuje, tak možná zmíním teda rekonstrukci muzea a prostě té budovy Hroznu, což je trošku jako vlastně kontroverzní téma. My nemáme nic proti instituci muzea, prostě ceníme si jako jejich práce a přínosu, který prostě Hradišti dává. Ale je potřeba si teda otevřeně říct, že ta investice do vybudování nového muzea prostě v bývalém hotelu Hrozen je obrovská a vlastně je to veřejná investice, která v podstatě, teď to řeknu natvrdo, nemá žádnou návratnost.
0: Tak můžeme jít dál. Mě by zajímalo i to, jak by podle vás vypadala spolupráce po volbách. Dokázal byste třeba spolupracovat s lidmi z kandidátek, jejichž názory se v některých otázkách budou třeba výrazně lišit od vašich?
1: Já myslím, že za mě určitě ano, ale jde o to, aby prostě ta druhá strana byla taky ochotná přistoupit na naše priority, že jo. Takže vidím tam určitě velký prostor jako k dohodě, ale za mě bych si rád jako, nebo za nás teda, nebo mluvit jenom za sebe, jsme tady minimálně dva, tak mám určitě to stanovený tak, že prostě to, co teď jako slibujeme lidem, nebo to, co chceme jako realizovat, tak máme poskládaný v prioritách. A třeba řeknu natvrdo, pokud teď říkáme, že bychom chtěli ty odpady prostě zdarma, tak si zatím budeme stát prostě. Jo, takže otázka spíš té druhé strany, jestli někdo bude ochotný vlastně s náma i v tomhle s tom spolupracovat.
0: Když jste zmínil priority, třeba odpady, tak co je jedna z dalších věcí, kterou byste chtěl po 4 letech, abyste si mohl v zastupitelstvu říct, tohle se nám opravdu podařilo změnit?
2: No, za mě možná větší spolupráce s občany. Já tam vnímám to, že dneska se jakoby spolupracuje jak kdyby na oko, že vlastně to vedení sice udělá veřejné zasedání, ale vlastně není tam třeba dostatečný časový prostor na tu diskuzi s občany. Já jsem byla minulý týden přítomna na vlastně projednávání podoby Máchovy a Pořížské ulice a vlastně přišlo mi, že město jak kdyby si neváží toho, že se tam sešlo tolik lidí, kteří mají teda chuť diskutovat a mít nějaké připomínky. Za mě jsem se tam necítila úplně komfortně, protože, jak říkám, časově to bylo tlačeno a byl tam prostě dán malý prostor té veřejnosti. Zároveň třeba, když to posoudím z mých nějakých učitelských zkušeností, tak byly tam určení 3 zapisovatelé a za mě zapisovatel má zapisovat a ne k tomu mít připomínky. A tam vlastně probíhalo to, že ten zapisovatel hodnotil ty připomínky té veřejnosti, což mi přišlo jako úplně prostě neadekvátní té jeho roli. Takže prostě ta spolupráce s občany mi připadá velmi důležitá. A ještě bych možná zmínila jednu věc z našeho programu, což vlastně neprobíhá v současné době vůbec. My máme v programu i možnost vyhlášení místního referenda. Jo, že pokud bychom zjistili, že nějaké téma je právě jako velmi kontroverzní a že máme třeba úplně odlišný názor než veřejnost, tak jsme připraveni vyhlásit referendum.
0: Naše 20-minutové bloky jsme využili téměř na maximum. Ještě na závěr, kdyby vás teď poslouchal člověk, který ještě není třeba rozhodnutý, koho bude v komunálních volbách volit, co by podle vás měl o Ladíme Hradiště vědět, než se rozhodne?
1: No.
0: Jednoduchá, přitom těžká otázka na závěr, chápu.
2: Tak já možná začnu. No. Já to mám tak, že my se vlastně jmenujeme Ladíme Hradiště, protože spoustu věcí, které se za minulá období vlastně staly, tak spousta věcí se nám líbí, souhlasíme s nimi, rozjetí komunitního života, některé prostě opravy, rekonstrukce, to určitě bychom se shodli na tom se současným vedením, ale zároveň máme pocit, že něco už začíná skřípat, nějaké falešné tóny se tam objevují, za nás tam i se rozrostl dost klientelismus, takže proto se vlastně jmenujeme Ladíme Hradiště, abychom vyladili to, co neúplně funguje.
1: No, my se snažíme prostě ty věci říkat na rovinu, aby prostě upřímný, což nehráme žádnou politickou hru v tomhle tom, ale myslím si, že jsme opravdu tou alternativou a změnou, která prostě může jako přijít, no.
0: Rozumím. Ladili jsme dnes společně Hradiště. Kdyby se s vámi chtěl někdo potkat, koukal jsem, že ta možnost tu je. Jste i v ulicích, pokud se nepletu, zrovna pozítří by to mělo být u Dukly. A potom i další místa, takže i tam by se s vámi vlastně lidé mohli potkat. Pokud by je zajímalo něco více, i to, co jsme dnes otevřeli, mají možnost.
1: Budeme určitě rádi, když občani přijdou k našemu stánku a prohodí s námi pár slov a poznají nás osobně, protože i my se zajímáme o to, co ty občany trápí a jací jsou. Takže.
2: Zároveň jsme připraveni i na nepříjemné otázky.
0: To někdy musí přijít, to je politika. Více na ladimehradiště.cz, tam jsou právě zmiňované termíny, tak se můžete podívat. Vám děkuju, že jste dorazili k nám do studia, že jsme si mohli povídat o Mnichově Hradišti, tedy o našem regionu. Paní Lucie Beranová a pan Milan Macoun, ještě jednou díky a někdy příště na viděnou, naslyšenou.
1: Děkujeme, mějte se hezky.
2: Děkujeme, na viděnou.
3: Poslat pár korun na dobrou věc je kapka v moři. Ale když se stanete dobrým andělem na dobrýanděl.cz, když pomáháte pravidelně každý měsíc, to už není kapka. To je moře pomoci pro rodiny s dětmi, které zasáhla vážná nemoc. Děkujeme.
4: Někdy stačí jeden pohled, jindy jedno slovo a někdy jedna vůně. Ty za Christe. Otevřeš krabici a najednou víš, že tohle bude dobrý večer. Protože pizza nemusí být jen jídlo. Může to být důvod, proč se těšit domů. Pizza Christe. Otevři krabici, zavři oči a užívej. Pizza Christe, Hradišťská 29 Kosmonosy. Objednávat lze také na www.pizzachriste.cz nebo přes aplikaci.

Další song, další devadesátka na rádiu MB v dopoledním rozjezdu. Rok 95 a asi budete souhlasit, že hit jako blázen. A myslíte, že se takový hit dá udělat třeba i v roce 26, nebo dal se udělat v roce 2025 nebo 24? Dá se, přátelé, co třeba tohle.

0: bylo 11 hodin.
1: Radio MB.
0: Radio MB. To podstatné právě teď.
2: A tady máte další zprávy Rádia MB. Den české státnosti připadá letos na pondělí 28. září. V tento státní svátek budou zavřené obchody a pohotovost převezme lékárna v Klaudiánově nemocnici v Mladé Boleslavi. Otevřená bude od 8 do 16 hodin a najdete ji u hlavního vchodu. Uzavřené budou také oba sběrné dvory Sever a Poplužní. Městská hromadná doprava pak pojede podle svátečních jízdních řádů. Stát bude příští rok podařit s deficitem 386 miliard korun, hovoří ministryně financí Alena Schillerová.
3: Příjmy byly schváleny ve výši 2198,7 miliardy korun, výdaje byly schváleny ve výši 2584,7 miliardy korun, schválený deficit je 386 miliard korun. Ty změny na výdajové strany zahrnují zejména zvýšení u důchodu, a to o 4 miliardy nebo více prostředků pro školství, celkem 2,9 miliardy.
0: Sportovní servis.
2: Čeští tenisté se ve čtvrtfinále Davisova poháru utkají s Kanadou, která týmovou soutěž vyhrála v roce 2022. Rozhodl o tom los v Boloni, která bude hostit finálový turnaj od 24. do 29. listopadu. To byly další zprávy Rádia MB. Přeji vám krásný den.
0: Rádio MB.
1: Jediné mladoboleslavské rádio.
4: Máte doma malého tanečníka nebo tanečnici? Roztančete to s námi v Cool Dance. V našem tanečním kroužku děti rozhýbeme, naučíme je vnímat rytmus a zlepšíme jejich koordinaci i pohybové dovednosti. Čekají je standardní i latinsko-americké tance. Spousta energie, zábavy a nových kamarádů.

0: a v Dobrovici. Odešlete přihlášku na našem webu a první lekci máte zdarma. Více informací a přihlášky na cooldance.cz. Cool Dance. Roztanči to s námi.
1: Natíráš, maluješ, renovuješ. Barvy Boleslav jsou tu pro tebe. Mladá Boleslav Erbenova 790. Zapamatuj si, zaparkuješ přímo před prodejnou a my ti rádi poradíme. Barvy na stěnu, dřevo, kov, lazury, nářadí,

0: můžeme těšit na tuto sobotu. V autokempu Kosmonosy nás čeká rock festival. Začátek bude už ve 12 hodin, kdy bude otevřen vstup. Ve 2 odpoledne vystoupí kapela Feny, v 15.30 Checkmate, v 17 hodin kapela Syndrom, v 18.30 No Talent s Fílou Šubrem, takže si dáme i písničku Radši si to píšu, no a ve 20 hodin Boleslavská kapela Seven. Pokud nemáte vstupenky, prodávají se na SMS ticket, budou i přímo na místě. No a pozor, já mám teď pro vás 2 volňásky. Pokud byste si to v sobotu v Kosmonosích chtěli pořádně užít, tak se dovolejte jako první k nám do studia hned teď. Telefon 608 125 300.
1: Rádio MB.
2: Posloucháš správně.

0: hezké dopoledne, no zajímá mě, jaké budou letos Vánoce. Myslíte, že budeme měřit 15 nebo dokonce 20 stupňů, anebo že se dočkáme krásných bílých Vánoc, anebo bude bláto? No uvidíme, dnes se nastal podzim, příští týden nás čeká také babí léto. Původně nám tedy slibovali 26 až 30 stupňů, teď tam vidíme nějakých 22, 23, ale i tak bude prostě krásně. Právě dnes jsem četl, že na Evropu míří mohutná tepelná kupole, tak se necháme překvapit, nakolik že nám ty teploty nakonec vyšplhají. I na Mladoboleslavsku si dnes užíváme příjemné počasí, nejvyšší teploty se budou pohybovat kolem 18 stupňů Celsia.
1: Rádio MB. Kde končí signál? My

stará, kde ravej mě do postele fičí. Snad známý poraděj, jinak jsem

0: sukoradi.cz.
1: Magna!
2: Jsme lídr v oblasti výroby automobilových sedaček.
1: Magna!
2: Náš moderní závod naleznete v průmyslové zóně Řepov u Mladé Boleslavy.
1: Magna!
2: To je jistota stálého zaměstnání. Naši zaměstnanci jsou pro nás na prvním místě.
1: Magna!
2: Máme pro vás náborový příspěvek 20 000 korun. Smlouvu na dobu neurčitou. Širokou škálu benefitů a čisté pracovní prostředí.
1: Magna!
2: Práce, která dává smysl a stabilita, kterou si zasloužíte. magna@automotive.jobs.cz
3: Radio MB.

Show a koncerty v rámci 7. narozenin Rádia MB vám přinesou instalatérství Kornel Jaroslav Jiroušek, pivovar Bakalář, multikino Sinestar, parťákova hasičárna, diesel auto Junek, okna Sukorady, Antolin Libáň, Zimrstav, Triobar, Magna, koupelny Dušička CZ, město Mnichovo Hradiště, kultura města Mladá Boleslav, koupaliště a motorest Zavadilka, Prondo, městy z Bezno, MB Sauny a městská společnost Sportovní a rekreační areály. Podporujeme dobrého anděla. Těšíme se na vás. 14. listopadu v KD Bezno. Rádio MB. Zapni.

0: pěšo a nebo na kole mezi Olympií v Mladé Boleslavi a Řepovem, tak vězte, že právě v těchto dnech tam začala oprava zvedací lávky přes sklenici. Vzhledem k tomu, že dřevěná vrchní část této stavby už dosluhuje, bude nahrazena ocelovou konstrukcí. Po dobu oprav slouží pěším a cyklistům náhradní lávka, která je už instalována v blízkosti. Takže normálně tudy můžete projít nebo projet. Třeba já jsem tady tudy šel asi jednou v životě, ale věřím, že se najdou i tací, kteří tu v životě nebyli.
1: Rádio MB, rytmus Mladoboleslavska.

0: uhelné sklady, dobrý den.
1: Dobrý. Hejte, já tady čtu, že 30. září končí poslední cenová akce před začátkem topné sezony. Co to je? Co to má znamenat?
0: Že cena uhlí půjde od října nahoru. Jestli chcete uhlí za super cenu, volejte i hned 602 489 489.
1: Jste dobrý, firma Havelka do konce září letní ceny uhlí. Ovšem, musíte zavolat okamžitě.
2: Mladá Boleslav zve na 24. svatováclavskou jízdu historických vozidel. Pondělí 28. září na městském stadionu uvidíte historická auta a motorky, čeká vás občerstvení, program pro děti a živá hudba. Vystoupí Vosolit, No Talent a KTP. Slavnostní start je v 9 hodin před magistrátem na Komenského náměstí. Svatováclavská jízda 28. září, městský stadion Mladá Boleslav. Více na www.kultura.mb.cz a na Facebooku.
3: Jedna fáze, druhá fáze, třetí, pěkně, vedlení.
4: Au, aha, tak vedle, nebo, Mámo, rychle vodu!
5: Na co zase?
4: Neptej se, prostě vodu, rychle!
5: Se zas něčem vrtáš? Já jsem ti říkala, ať se na to. Vždyť to neteče, že ty jsi ten kohoutek?
4: To už je stejně jedno, mizíme!
6: Obraťte se raději na odborníky. Provádíme elektromontáže, servis, revize kotlů a komplet instalatérství, včetně plynu a topení. Volejte firmu Cornell. Telefon 602 557 458 www.cornell.cz.
7: Špatný signál? My jsme všude. Radio

Prvé středa, ale já věřím, že ten závěr pracovního týdne v pohodě zvládneme a budeme se těšit na prodloužený víkend. Ano, bude státní svátek, ten nám mění otvírací dobu lékáren i sběrných dvorů, stejně jako jízdní řády MHD, tak na to pamatujte, ať nejste překvapený. Třeba MHD v Bolce už tradičně omezí i svatováclavská jízda, takže v Mladé Boleslavi, ale i na Mladoboleslavsku se nám budou prohánět veteránská vozidla a velmi bohatý doprovodný program bude na městském stadionu v Mladé Boleslavi, tak v pondělí tam nezapomeňte vyrazit. Radio MB. Vypni hlavu, zapni

0: bylo 12 hodin.
1: Radio MB.
0: Radio MB. To podstatné právě teď.
2: Na Rádiu MB vysíláme zprávy. V Debři probíhá oprava havárie vodovodu v ulici U Přejezdu. Práce tu potrvají až do 31. října. Po dobu opravy tady platí částečná uzavírka provozu. Dočasně je přemístěna i autobusová zastávka Debř škola ve směru na Hrdlořezy. Náhradní stanoviště je před domem číslo 47. Vláda obnoví od 1. října regulaci cen pohonných hmot. Stejně jako na jaře bude ministerstvo financí denně stanovovat maximální ceny benzínu i nafty. Tady je premiér Andrej Babiš.
3: My jsme rozhodli o zastropování marže na 2,50 a o maximálním snížení 2,35, včetně DPH, tak já předpokládám, že se dostaneme znovu pod 50 korun.
0: Sportovní servis.
2: Hokejisty Mladé Boleslavi čeká v pátek 25. září čtvrté kolo Tipsport Extraligy. Ve Ško Energo aréně přivítají Dynamo Pardubice. Utkání začne v 17 hodin a 30 minut, no a půjde o první vzájemný souboj obou týmů v nové extraligové sezóně. Zprávy jsou za námi, přeji vám krásný den.
0: Radio MB.
1: Jediné mladoboleslavské rádio.

0: Máte doma malého tanečníka nebo tanečnici? Roztančete to s námi v Cool Dance. Přijďte vyzkoušet karibské tance pro děti. Čeká nás salsa, bachata, merenga, spousta energie, zábavy a nových kamarádů. Kurzy máme pro děti od 4 do 6 let a od 6 do 10 let. Tancujeme v Domě kultury v Mladé Boleslavi. Odešlete přihlášku na našem webu a první lekci máte zdarma. Více informací a přihlášky na cooldance.cz. Cool Dance, roztanči to s námi.
1: Stěna šedá jako pondělí, plot smutnější než čekání na výplatu. To chce změnu. Barvy Boleslav Erbenova 790. Zaparkujete přímo před prodejnou a odjedete plní barev. Poradíme vám s výběrem barev na stěnu, dřevo i kov. Přihodíme tmely, nářadí i brusivo. Prostě všechno, co budete potřebovat. Barvy Boleslav, i lazury a dekorace. To je naše specializace. Tak ať to u vás konečně zase hraje barvami. Barvy Boleslav Erbenova 790 Mladá Boleslav. www.barvyboleslav.cz.
2: Rádio MB.
3: Posloucháš správně.

0: hlásíme menší zpoždění, dochází nám energie. Řešení? Nouzové přistání na D10 u Bakova nad Jizerou. V restauraci Letadlo si můžete dát menu přímo na palubě nebo rychlé občerstvení v areálu.
1: Děti vyšlete do zážitkové zóny a vy zaparkujete pod křídlem s kávou. A pak povinný palubní program. Točená zmrzlina z Opočna.
0: Pozor, hrozí opakované přistání. Restaurace Letadlo na D10 u Bakova nad Jizerou s bezpečnějším napojením na dálnici. Zastávka, kde si odpočine celá posádka. Rádio MB. Kde končí signál? My

0: Teda Lupeny na 7. narozeniny Rádia MB už je mít třeba. Ano, budeme slavit v listopadu v KD Bezno, budeme slavit za účasti několika skvělých kapel, dorazí Alchymie, Pekař, Green Day Revival, Luboš Odháněl s kapelou Vix a nebo Kuba Děkan se svým bandem. Kromě narozeninové show a dárků se můžete těšit na velmi bohatou tombolu. My děkujeme všem partnerům, kteří do toho šli s námi a že jich teda je. I díky nim nás čeká, myslím si, úžasný a skvělý večer. Lupeny pořídíte na www.ticketlife.cz a cena za nás velmi příznivá 350 kaček. Doufám, že budete souhlasit. 5 kapel, skvělý večer, bohatý program, co 350. Jo, to se dá. Show a koncerty v rámci 7. narozenin Rádia MB vám přinesou instalatérství Kornel Jaroslav Jiroušek, pivovar Bakalář, multikino Sinestar, parťákova hasičárna, diesel auto Junek, okna Sukorady, Antolin Libáň, Zimrstav, Triobar, Magna, koupelny Dušička.cz, město Mnichovo Hradiště, kultura města Mladá Boleslav, koupaliště a motorest Zavadilka, Prondo, městy z Bezno, MB Sauny a městská společnost sportovní a rekreační areály. Podporujeme dobrého anděla. Těšíme se na vás 14. listopadu v KD Bezno.
1: Rádio MB. Jediné mladoboleslavské rádio.

0: Poslat pár korun na dobrou věc je kapka v moři. Ale když se stanete dobrým andělem na dobrýanděl.cz, když pomáháte pravidelně každý měsíc, to už není kapka. To je moře pomoci pro rodiny s dětmi, které zasáhla vážná nemoc. Děkujeme.
1: Někdy stačí jeden pohled, jindy jedno slovo a někdy jedna vůně. Ty co, Christe, otevřeš krabici a najednou víš, že tohle bude dobrý večer, protože pizza nemusí být jen jídlo. Může to být důvod, proč se těšit domů. Pizza Christe. Otevři krabici, zavři oči a užívej. Pizza Christe, Hradišťská 29 Kosmonosy. Objednávat lze také na www.pizzachriste.cz nebo přes aplikaci.
2: Rádio MB.
3: Víc hitů než semaforů v Polse.

0: 13 hodin.
1: Radio MB.
0: Radio MB. To podstatné právě teď.
2: A tady máte další aktuální zprávy Rádia MB. Mladoboleslavští kriminalisté rozkryli podle policie organizovanou skupinu, která vyráběla a distribuovala pervitin. Při zásahu na Mladoboleslavsku a v dalších místech provedli 12 domovních prohlídek a zadrželi 11 lidí. Odhalili dvě varny a zajistili téměř 2 kilogramy krystalické látky a více než 1 000 000 korun v hotovosti. Všichni obvinění skončili ve vazbě. Z pivovaru Sviany už nemusí pivo vařit o víkendech a svátcích, aby uspokojili poptávku. Firma investovala 120 milionů korun do rozšíření varny, hovoří svijanský sládek Petr Menšík.
3: Cílem bylo zvýšení kapacity, hlavně abychom odbourali tu práci o víkendech, ve svátcích,

0: abychom si udělali nějaký prostor pro lepší řízení toho, co máme vařit, protože ta naše klasická výroba trvá měsíc a půl až dva měsíce, musíte vařit dopředu. Nebudeme si muset dělat zbytečné zásoby, čímž nebude docházet k nějakým kolísání září toho piva a hlavně umíme reagovat na případné nějaké poruchy, výpadky a umíme si lépe plánovat jako pravidelnou údržbu.
1: Sportovní servis.
2: Hokejisté Mladé Boleslavy vyhráli v dohrávce třetího kola extraligy na ledě Sparty 5-3 a v tabulce se posunuli na šesté místo právě před Spartu. Bruslaři zvítězili v O2 aréně poprvé od března 2021 po sérii 10 porážek. Sparta nezvládla první domácí utkání v sezóně. Zápas hodnotil trenér Mladé Boleslavy František Ptáček.
3: Věděli jsme, že máme tu čest dneska, nějakým způsobem jsme se na to připravili. První třetina v vozovkách byla podle našich plánů. Vyvíjela se v náš prospěch. V druhé třetině jsme ustoupili z toho, co jsme si řekli. Hned se to potvrdilo, jakou kvalitu domácí mají. Okamžitě srovnali, bylo to těžké, ale zase výhoda toho gólu, který jsme dali na potom srovnání, nám, jak se říká, nalila krev do žil. A třetí třetina těžký, čekali jsme na chybu soupeře, podařilo se a nakonec vítězný konec.
2: Dodejme, že další zápas hraje Bolka doma už tento pátek od 17 hodin a 30 minut proti Pardubicím. Za námi jsou další zprávy, přeji vám hezký den.
1: Rádio MB.
4: Jediné mladoboleslavské rádio. Wonderland. Far beyond reality, but...

jednoho tanečníka nebo tanečnici? Roztančete to s námi v Cool Dance. V našem tanečním kroužku děti rozhýbeme, naučíme je vnímat rytmus a zlepšíme jejich koordinaci i pohybové dovednosti. Čekají je standardní i latinskoamerické tance. Spousta energie, zábava.

0: Klatovově a v Dobrovici. Odešlete přihlášku na našem webu a první lekci máte zdarma. Více informací a přihlášky na cooldance.cz. Cool Dance. Roztanči to s námi.
1: Natíráš, maluješ, renovuješ. Barvy Boleslav jsou tu pro tebe. Mladá Boleslav, Erbenova 790. Zapamatuj si, zaparkuješ přímo před prodejnou a my ti

děravej, je do postele fičí. Snad známý poraděj, jinak jsem

0: www.oknasukorady.cz.
1: Magna!
2: Jsme lídr v oblasti výroby automobilových sedaček.
1: Magna!
2: Náš moderní závod naleznete v průmyslové zóně Řepov u Mladé Boleslavy.
1: Magna!
2: To je jistota stálého zaměstnání. Naši zaměstnanci jsou pro nás na prvním místě.
1: Magna!
2: Máme pro vás náborový příspěvek 20 000 korun. Smlouvu na dobu neurčitou. Širokou škálu benefitů a čisté pracovní prostředí.
1: Magna!
2: Práce, která dává smysl a stabilita, kterou si zasloužíte. magna@automotive.jobs.cz.
3: Radio MB. My hrajeme, ty posloucháš. Jsme tým.

0: 7 let, to už by měl člověk konečně dostat rozum. No, Radio MB ho pořád nemá. Radio MB slaví 7. narozeniny. A protože dort, svíčky a nudné gratulace fakt nemusíme, pozvali jsme pekaře Jakuba Děkana, Luboše Odhánila, Alchymii a Green Day Revival. 14. listopadu Kulturní dům Bezno. Tombola, dárky, narozeninová show a pořádná party. Radio MB slaví 7. Přijď si to užít. Vstupenky najdeš na www.ticketlife.cz.
1: Špatný signál? My jsme všude. Radio MB.

0: Pavelka Uhelné sklady, dobrý den.
1: Dobrý. Hejte, já tady čtu, že 30. září končí poslední cenová akce před začátkem topné sezony. Co to je? Co to má znamenat?
0: Že cena uhlí půjde od října nahoru. Jestli chcete uhlí za super cenu, volejte i hned 602 489 489.
1: Jste dobrý, firma Havelka do konce září letní ceny uhlí. Ovšem, musíte zavolat okamžitě.
2: Mladá Boleslav zve na 24. svatováclavskou jízdu historických vozidel. Pondělí 28. září na městském stadionu uvidíte historická auta a motorky, čeká vás občerstvení, program pro děti a živá hudba. Vystoupí Vosolit, No Talent a KTP. Slavnostní start je v 9 hodin před magistrátem na Komenského náměstí. Svatováclavská jízda 28. září, městský stadion Mladá Boleslav. Více na www.kultura.mb.cz a na Facebooku.
3: Jedna fáze, druhá fáze, třetí pěkně bedlení.
4: Au, aha, tak vedle, nebo a je. Mámo, rychle vodu!
5: Na co zase?
4: Neptej se, prostě vodu, rychle!
5: Se zas něčem vrtáš? Já jsem ti říkala, ať se na to. Vždyť to neteče, že ty jsi ten kohoutek?
4: To už je stejně jedno, mizíme!
6: Obraťte se raději na odborníky. Provádíme elektromontáže, servis, revize kotlů a komplet instalatérství, včetně plynu a topení. Volejte firmu Cornell. Telefon 602 557 458 www.cornell.cz.
7: Radio MB. Určujeme rytmus v bolce.

0: bylo 14 hodin.
1: Radio MB.
0: Radio MB. To podstatné právě teď.
2: A tady máte další zprávy Rádia MB. Den české státnosti připadá letos na pondělí 28. září. V tento státní svátek budou zavřené obchody a pohotovost převezme lékárna v Klaudiánově nemocnici v Mladé Boleslavi. Otevřená bude od 8 do 16 hodin a najdete ji u hlavního vchodu. Uzavřené budou také oba sběrné dvory Sever a Poplužní. Městská hromadná doprava pak pojede podle svátečních jízdních řádů. Stát bude příští rok podařit s deficitem 386 miliard korun, hovoří ministryně financí Alena Schillerová.
3: Příjmy byly schváleny ve výši 2198,7 miliardy korun, výdaje byly schváleny ve výši 2584,7 miliardy korun, schválený deficit je 386 miliard korun. Ty změny na výdajové strany zahrnují zejména zvýšení u důchodu, a to o 4 miliardy, nebo více prostředků pro školství, celkem 2,9 miliardy.
0: Sportovní servis.
2: Čeští tenisté se ve čtvrtfinále Davisova poháru s Kanadou, která týmovou soutěž vyhrála v roce 2022. Rozhodl o tom los v Boloni, která bude hostit finálový turnaj od 24. do 29. listopadu.

0: Máte doma malého tanečníka nebo tanečnici? Roztančete to s námi v Cool Dance. Přijďte vyzkoušet karibské tance pro děti. Čeká nás salsa, bachata, merenga, spousta energie, zábavy a nových kamarádů. Kurzy máme pro děti od 4 do 6 let a od 6 do 10 let. Tancujeme v Domě kultury v Mladé Boleslavi. Odešlete přihlášku na našem webu a první lekci máte zdarma. Více informací a přihlášky na cooldance.cz. Cool Dance, roztanči to s námi.
1: Stěna šedá jako pondělí, plot smutnější než čekání na výplatu.
2: To chce změnu. Barvy Boleslav Erbenova 790. Zaparkujete přímo před prodejnou a odjedete plní barev. Poradíme vám s výběrem barev na stěnu, dřevo i kov. Přihodíme tmely, nářadí i brusivo. Prostě všechno, co budete potřebovat. Barvy Boleslav, i lazury a dekorace. To je naše specializace. Tak ať to u vás konečně zase hraje barvami. Barvy Boleslav Erbenova 790 Mladá Boleslav. www.barvyboleslav.cz
3: Radio MB.

středeční odpoledne od mikrofonu Rádia MB přeje Luky. S vámi je nově odpolední úlet, protože za námi je už 14. hodina. No tak vás tady ze studia vítám a následující dvě hodiny si užijeme spolu. Máme tu letošní první podzimní odpolední úlet, ale paradoxně dnes to na rozdíl třeba od včerejška na podzim venku tak úplně nevypadá. Meteorologové ještě vyhrožují tropama, nevím tedy, jestli si z nás nedělají také trošku legraci, ale já věřím, že bychom to ještě přivítali. Počasí posledních dnů už nás tak trochu ze zahrádek zahnalo dovnitř pěkně do tepla a musím se přiznat, že mi z toho je trošku smutno, ale nedá se nic dělat. Dneska si ještě tedy vyrazím využít toho hezkého počasí, ale chtě nechtě, podzim je oficiálně tady. No ale já už to nebudu ochycávat, každopádně já jdu servírovat další muziku, takže zůstavejte s námi, my jsme Rádio MB, já jsem Luky, s vámi jsem tu do 16. a společně s námi spoustu skvělý muziky. To jsou asi také všechny informace, které potřebujete v tuto chvíli vědět, takže jdeme na to, užívejte.

0: Hlásíme menší zpoždění, dochází nám energie. Řešení? Nouzové přistání na D10 u Bakova nad Jizerou. V restauraci Letadlo si můžete dát menu přímo na palubě nebo rychlé občerstvení v areálu.
1: Děti vyšlete do zážitkové zóny a vy zaparkujete pod křídlem s kávou. A pak povinný palubní program. Točená zmrzlina z Opočna.
0: Pozor, hrozí opakované přistání. Restaurace Letadlo na D10 u Bakova nad Jizerou s bezpečnějším napojením na dálnici. Zastávka, kde si odpočine celá posádka.
2: Rádio MB.
0: Posloucháš správně.
3: Dneska je ten velký den, ona je nevěstou, on ženichem, a všechno bude sweet, tak jak má být. Potkal

0: Apple a Android, také to je odvěký boj, odvěká rivalita. Já jsem tedy rozhodně na straně Androidu, to se o mě ví, a taky je to často námět na dlouhé večerní hovory s mými kamarády, konkrétně třeba s kolegou Davidem, který je zapřísáhlý iPhoňák. Já tedy této značce tak úplně nefandím, ale jedno se jim musí nechat. Opravdu mají všechno dotažený a opravdu myslej úplně na všechno. Dokonce třeba i na to, že pokud budete chtít používat nebo poslouchat Apple Music, tak u toho nesmíte stavět atomovou bombu. Ano, i na toto Apple myslí. Konkrétně ve smluvních podmínkách právě o používání Apple Music máte odstavec, že souhlasíte, že tyto produkty nebudete používat k účelům, který jsou zakázaný zákony Spojených států, zejména pro vývoj, konstrukci a výrobu raket, případně jaderných, chemických nebo biologických zbraní. Jak říkám, klobouček dolů, opravdu nic nepodceňujou. Tak ne, aby vás napadlo sestrojit bombu a u toho poslouchat Apple Music. Můžete se dostat do problémů. Radio MB ovšem nic takového v podmínkách nemá, ale samozřejmě doufám a předpokládám, že právě teď žádnou atomovku nesestrojujete. To bychom opravdu neradi. Ale každopádně muzika letí, ať už děláte cokoliv.
1: Radio MB.

0: 7 let, to už by měl člověk konečně dostat rozum. No, Radio MB ho pořád nemá. Radio MB slaví 7. narozeniny. A protože dort, svíčky a nudné gratulace fakt nemusíme, pozvali jsme pekaře Jakuba Děkana, Luboše Odhánila, Alchymii a Green Day Revival. 14. listopadu Kulturní dům Bezno, tombola, dárky, narozeninová show a pořádná party. Radio MB slaví 7. Přijď si to užít. Vstupenky najdeš na www.ticketlife.cz.
1: Špatný signál? My jsme všude. Radio MB.

0: Poslat pár korun na dobrou věc je kapka v moři. Ale když se stanete dobrým andělem na dobrýanděl.cz, když pomáháte pravidelně každý měsíc, to už není kapka. To je moře pomoci pro rodiny s dětmi, které zasáhla vážná nemoc. Děkujeme.
1: Někdy stačí jeden pohled, jindy jedno slovo a někdy jedna vůně. Ty co, Christe, otevřeš krabici a najednou víš, že tohle bude dobrý večer. Protože pizza nemusí být jen jídlo. Může to být důvod, proč se těšit domů. Pizza Christe. Otevři krabici, zavři oči a užívej. Pizza Christe, Hradišťská 29 Kosmonosy. Objednávat lze také na www.pizzachriste.cz nebo přes aplikaci.
2: Radio MB.
3: Víc hitů než semaforů v Polse.

0: Wakefield, Another Day, takový je den na Rádiu MB, přátelé, no a my se pojďme ohlédnout za včerejším hokejem, protože to nemůžu opomenout, potřebuju svoji radost tak nějak mezi vás vyventilovat, protože včera se stalo něco neuvěřitelného. Mladoboleslavští bruslaři ze Sparty, z pražské Sparty, přivezli plný počet bodů, tedy 3, a to se stalo po dlouhých 5 letech. Neuvěřitelný, troufám si říct, že ačkoliv jsme všichni, samozřejmě tady v Mladé Boleslavi, velký fanoušci našeho bruslařského týmu, tak tomuhle věřil málo kdo. Zápas to byl skvělej, padaly góly, no a boleslavský tým si tam nasázel o 2 více, výsledek je tedy 5-3 pro Mladou Boleslav a díky tomu se právě v tabulce nacházíme s 5 body na celkem hezkém 6. místě. No a jestli to bude takhle pokračovat dál, vůbec se o budoucnost letošní extraligové sezóny nebojím. Už v pátek nás tedy čeká další zápas, tentokrát na domácím ledě ve Škoenergo aréně, a dorazí k nám Pardubice, kterým se včera taky moc nezadařilo. No a to bylo další hokejové překvapení, protože Pardubice včera podlehli Liberci, což už jenom podle sázkových kanceláří byl jasný outsider. No hold, jak říkám, v hokeji se může stát cokoliv a jsem rád, že takový malý hokejový zázrak se stal i včera. Takže o to víc se těším na pátek do Škoenergo arény na další 3 body. Takže klukům gratulujeme, klukům děkujeme a teď už posíláme další muziku středečního odpoledne a dáme si Olgu Lounovou Patříme k sobě.
1: Radio MB. My hrajeme, ty posloucháš. Jsme tým.

0: bylo 15 hodin.
1: Radio MB.
0: Radio MB. To podstatné právě teď.
2: Na Rádiu MB vysíláme zprávy. V Debři probíhá oprava havárie vodovodu v ulici U Přejezdu. Práce tu potrvají až do 31. října. Po dobu opravy tady platí částečná uzavírka provozu. Dočasně je přemístěna i autobusová zastávka Debř škola ve směru na Hrdlořezy. Náhradní stanoviště je před domem číslo 47. Vláda

0: obnoví od 1. října regulaci cen pohonných hmot, stejně jako na jaře bude ministerstvo financí denně stanovovat maximální ceny benzínu i nafty. Tady je premiér Andrej Babiš.
1: My jsme rozhodli o zastropování marže na 2,50 a o maximálním snížení 2,35, včetně DPH, tak já předpokládám, že se dostaneme znovu pod 50 korun.
2: Sportovní servis.
0: Hokejisty Mladé Boleslavi čeká v pátek 25. září čtvrté kolo Tipsport Extraligy. Ve Škoenergo aréně přivítají Dynamo Pardubice. Utkání začne v 17 hodin a 30 minut, no a půjde o první vzájemný souboj obou týmů v nové extraligové sezóně. Zprávy jsou za námi, přeji vám krásný den.
3: Show a koncerty v rámci 7. narozenin Rádia MB vám přinesou instalatérství Kornel Jaroslav Jiroušek, pivovar Bakalář, multikino Sinestar, parťáková hasičárna, diesel auto Junek, okna Sukorady, Antolin Libáň, Zimrstav, Triobar, Magna, koupelný Dušička CZ, město Mnichovo Hradiště, kultura města Mladá Boleslav, koupaliště a motorest Zavadilka, Prondo, městy z Bezno, MB Sauny a městská společnost sportovní a rekreační areály. Podporujeme dobrého anděla. Těšíme se na vás. 14. listopadu v KD Bezno.
2: Rádio MB.
4: Jediné mladoboleslavské rádio.

0: Máte doma malého tanečníka nebo tanečnici? Roztančete to s námi v Cool Dance. V našem tanečním kroužku děti rozhýbeme, naučíme je vnímat rytmus a zlepšíme jejich koordinaci i pohybové dovednosti. Čekají je standardní i latinskoamerické tance, spousta energie, zábavy a nových kamarádů. A kluci, tanec je i pro vás. Je to sport plný pohybu, rychlosti, rytmu a energie. Tak pojďte ukázat, co ve vás je. Tancujeme v Domě kultury v Mladé Boleslavi, v Bakově a v Dobrovici. Odešlete přihlášku na našem webu a první lekci máte zdarma. Více informací a přihlášky na cooldance.cz. Cool Dance, roztanči to s námi.
1: Natíráš, maluješ, renovuješ? Barvy Boleslav jsou tu pro tebe. Mladá Boleslav, Erbenova 790. Zapamatuj si, zaparkuješ přímo před prodejnou a my ti rádi poradíme. Barvy na stěnu, dřevo, kov,

0: Tak jsme si zavzpomínali na osmdesátky s Modern Talking, tohle byl jejich hit Sherry Sherry Lady. Když se to takhle řekne osmdesátky, tak mně přijde, že už je to jako pořádná historie. Ale právě tenhle ten song je přesně z roku, kdy já jsem se narodil. A to mě trošku vyděsilo, protože i já už jsem tedy tím pádem pěkná historie. Možná někdy hysterie. No nic, nedá se svítit, čas letí. Kamarádi, my tu máme už podzim, dneska je první podzimní den, no a my si o víkendu uděláme takovou malou rozlučku s létem, co malou, my si uděláme pořádnou rozlučku s létem, co se týká venkovních festivalů tady u nás na Mladoboleslavsku, protože v autokempu Kosmonosy, jak už určitě víte, vypukne v sobotu rock festival Fanny, Checkmate, Syndrom, No Talent, Mladoboleslavský Seveni, takže pořádná hudební nálož. No my tam samozřejmě nebudeme chybět. Ještě do pátku vám budeme rozdávat lupeny právě do Kosmonos. Takže pozorně poslouchejte, pozorně sledujte naše sociální sítě, no a vyražte s Rádiem MB úplně zadáčo. Takže sobota 26. září se sejdeme v autokempu Kosmonosy a dáme si rozlučku s létem. Podzimní rozlučku s létem. No a my už se rozhodně těšíme. Těšit se můžete i na další playlist dnešního odpoledního úletu. Eli a The Car Sleepers jsou na řadě, následovat bude třeba Alan Murin nebo Crazy Frog. Tak pokračujeme.
1: Radio MB, zapni a neřeš.

děravej je do postele fičí. Snad známý poraděj, jinak jsem

0: www.oknasukorady.cz.
1: Magna!
2: Jsme lídr v oblasti výroby automobilových sedaček.
1: Magna!
2: Náš moderní závod naleznete v průmyslové zóně Řepov u Mladé Boleslavy.
1: Magna!
2: To je jistota stálého zaměstnání. Naši zaměstnanci jsou pro nás na prvním místě.
1: Magna!
2: Máme pro vás náborový příspěvek 20 000 korun. Smlouvu na dobu neurčitou. Širokou škálu benefitů a čisté pracovní prostředí.
1: Magna!
2: Práce, která dává smysl a stabilita, kterou si zasloužíte. magna@automotive.jobs.cz.
3: Radio MB.
4: Posloucháš správně.

0: Stejně tak, jako už mnozí z vás se přemýšleli, co by udělali, kdyby třeba vyhráli ve sportce, tak někdo z vás se třeba mohl taky přemýšlet o tom, jak by se zachoval nebo co by dělal, kdyby věděl, že má před sebou už jenom několik týdnů anebo několik měsíců života. No, já tohle to určitě nechci přivolávat, ale docela originálně to vyřešila Molly Cochran. Ta byla ve 45 letech diagnostikována s rakovinou v pokročilém stádiu, no a ta se rozhodla si zbytek života opravdu užít. Ukončila tedy 15-leté manželství a vydala se na cestu sebepoznání. Jak ona sama řekla, tak otevřeně zkoumala svou sexualitu, no a od rozvodu doteď měla sex s 200 muži. No tak samozřejmě asi to vůči manželovi nebylo úplně ideální, ale já jí asi také trochu rozumím. No ale my náš zbývající čas, tedy čas odpoledního úletu, využijeme muzikou. Tam máme celkem jasno a já už vám dál posílám Me and My a Baby Boy.
1: Radio MB.

0: 7 let, to už by měl člověk konečně dostat rozum. No, Radio MB ho pořád nemá. Radio MB slaví 7. narozeniny. A protože dort, svíčky a nudné gratulace fakt nemusíme, pozvali jsme pekaře Jakuba Děkana, Luboše Odhánila, Alchymii a Green Day Revival. 15. listopadu, kulturní dům Bezno, tombola, dárky, narozeninová show a pořádná party. Radio MB slaví 7. Přijď si to užít. Vstupenky najdeš na www.ticketlife.cz.
1: Radio MB.

0: Uhelné sklady, dobrý den.
1: Dobrý. Hejte, já tady čtu, že 30. září končí poslední cenová akce před začátkem topné sezony. Co to je? Co to má znamenat?
0: Že cena uhlí půjde od října nahoru. Jestli chcete uhlí za super cenu, volejte i hned 602 489 489.
1: Jste dobrý. Firma Havelka do konce září letní ceny uhlí. Ovšem, musíte zavolat okamžitě.
2: Mladá Boleslav zve na 24. svatováclavskou jízdu historických vozidel. Pondělí 28. září na městském stadionu uvidíte historická auta a motorky, čeká vás občerstvení, program pro děti a živá hudba. Vystoupí Vosolit, No Talent a KTP. Slavnostní start je v 9 hodin před magistrátem na Komenského náměstí. Svatováclavská jízda 28. září, městský stadion Mladá Boleslav. Více na www.kultura.mb.cz a na Facebooku.
3: Jedna fáze, druhá fáze, třetí, pěkně, bedlení.
4: Au, aha, tak vedle, nebo, a je. Mámo, rychle vodu!
5: Na co zase?
4: Neptej se, prostě vodu, rychle!
5: Se zas něčem vrtáš? Já jsem ti říkala, ať se na to. Vždyť to neteče, že ty jsi ten kohoutek!
4: To už je stejně jedno, mizíme!
6: Obraťte se raději na odborníky. Provádíme elektromontáže, servis, revize kotlů a komplet instalatérství, včetně plynu a topení. Volejte firmu Cornell. Telefon 602 557 458 www.cornell.cz.
7: Rádio MB. Jediné mladoboleslavské rádio.

Před námi 16. hodina, pomalu, ale jistě končí náš odpolední úlet. Co skončilo určitě, tak to je léto, protože dnešek už tu máme první podzimní den, ale co rozhodně ještě nekončí, tak to jsou akce, protože tento víkend nás toho celkem dost čeká. V pátek hokej, mladoboleslavští bruslaři přivítají na svém ledě Pardubice, v sobotu rockový festival v autokempu Kosmonosy, no a v pondělí to tu máme státní svátek, tak můžete vyrazit na městský stadion, kde nás čeká tradiční svatováclavská jízda historických vozidel. No a letos bude spojená ještě s jedním zajímavým výročím a připomeneme si 20 let od památného postupu FK Mladá Boleslav přes Olympique Marseille do základní skupiny tehdejšího poháru UEFA. Těšit se můžete na autogramiádu, těšit se můžete na rozhovory, ale hlavně čeká nás projekce právě těch nejdůležitějších momentů tehdejšího utkání. Takže pokud jste fanoušek, ať už historických vozů nebo fotbalu, v pondělí doražte na městský stadion. Mimo toho nás čekají taky koncerty kapel KTP, taky No Talent s Fílou Šubrem, no a samozřejmě i nějaký ten program pro děti bude připraven. Takže určitě víkend pořádně rozplánujte. No a já už jsem k nám do studia pozvu Romana, protože ten tu bude s vámi ještě po 16. hodině. Užijte si to, já se přihlásím zase zítra. No a dneska užívejte první podzimní středu. Ahoj!

0: 15 hodin.
1: Radio MB.
0: Radio MB. To podstatné právě teď.
2: A tady máte další aktuální zprávy Rádia MB. Mladoboleslavští kriminalisté rozkryli podle policie organizovanou skupinu, která vyráběla a distribuovala pervitin. Při zásahu na Mladoboleslavsku a v dalších místech provedli 12 domovních prohlídek a zadrželi 11 lidí. Odhalili 2 varny a zajistili téměř 2 kilogramy krystalické látky a více než 1 000 000 korun v hotovosti. Všichni obvinění skončili ve vazbě. V pivovaru

0: Pijany už nemusí pivo vařit o víkendech a svátcích, aby uspokojili poptávku. Firma investovala 120 milionů korun do rozšíření varny, hovoří svijanský sládek Petr Menšík.
1: Cílem bylo zvýšení kapacity, hlavně abychom odbourali tu práci o víkendech ve svátcích, abychom si udělali nějaký prostor pro lepší řízení toho, co máme vařit, protože ta naše klasická výroba trvá měsíc a půl až dva měsíce, musíte vařit dopředu. Nebudeme si muset dělat zbytečné zásoby, čímž nebude docházet nějakým kolísání září toho piva a hlavně umíme reagovat na případné nějaké poruchy, výpadky a umíme si lépe plánovat nějakou pravidelnou údržbu.
2: Sportovní servis.
0: Hokejisté Mladé Boleslavy vyhráli v dohrávce třetího kola extraligy na ledě Sparty 5-3 a v tabulce se posunuli na šesté místo právě před Spartu. Bruslaři zvítězili v O2 aréně poprvé od března 2021 po sérii 10 porážek. Sparta nezvládla první domácí utkání v sezóně. Zápas zhodnotil trenér Mladé Boleslavy František Ptáček.
3: Věděli jsme, že máme tu čert dneska, nějakým způsobem jsme se na to připravili. První třetina v vozovkách byla podle našich plánů. Vyvíjela se v náš prospěch. V druhé třetině jsme ustoupili z toho, co jsme si řekli. Hned se to potvrdilo, jakou kvalitu domácí mají. Okamžitě srovnali, bylo to těžké, ale zase výhoda toho gólu, který jsme dali na potom srovnání, nám, jak se říká, nalila krev do žil. A třetí třetina těžký, čekali jsme na chybu soupeře, podařilo se a nakonec vítězný konec.
0: Dodejme, že další zápas hraje Bolka doma už tento pátek od 17 hodin a 30 minut proti Pardubicím. Za námi jsou další zprávy, přeji vám hezký den.
2: Rádio MB.
4: Jediné mladoboleslavské rádio.

0: Narozeninovou show Rádia MB v KD bez nosy nenechte ujít. 14. listopadu 5 koncertů, zábava, drinky, dárky a bohatá tombola.
1: Prostě slavíme 7. narozeniny. Akci vám přinesou instalatérství Kornel Jaroslav Jiroušek, pivovar Bakalář, multikino Sinestar, Parťákova hasičárna, Okna Sukorady, Diesel Auto Junek, Antolin Libáň, Zimrstav, Trio Bar Mladá Boleslav, Magna, Město Mnichovo Hradiště, Koupelny Dušička CZ, Restaurace a Motorest Zavadilka, Kultura Města Mladá Boleslav, Seidl Chlazení, Městy z Bezno, Prondo, MB Sauny a Městská společnost Sportovní a rekreační areály. Podporujeme dobrého anděla. Vstupenky se už prodávají na www.ticketlife.cz.
2: Hudba z našeho regionu. Dokola zpívám, jak moc tě miluju, ve snech tě líbám a jen tak si maluju sám.

0: Posloucháte Mladoboleslavské rádio MB, také na Mladoboleslavsku si dnes užíváme celkem příjemný den. Je to oficiální, léto máme za sebou a dneska nám začal astronomický podzim. Podzimní rovnodennost nastala v noci, takže odteď budou dny postupně kratší a noci delší. Ale žádnou depku, protože podzim má taky něco do sebe. Večery u filmu, horká káva, dobrý čaj, procházky barevným městem a hlavně rádio MB, které vám bude hrát i dál na pozitivní vlně. Takže podzim ano, podzimní nálada ne. Je tady hodina s Romanem, přeju vám hezké odpoledne.
1: Rádio MB, za

0: Hlásíme menší zpoždění, dochází nám energie. Řešení? Nouzové přistání na D10 u Bakova nad Jizerou. V restauraci Letadlo si můžete dát menu přímo na palubě nebo rychlé občerstvení v areálu.
1: Děti vyšlete do zážitkové zóny a vy zaparkujete pod křídlem s kávou. A pak povinný palubní program. Točená zmrzlina z Opočna.
0: Pozor, hrozí opakované přistání. Restaurace Letadlo na D10 u Bakova nad Jizerou s bezpečnějším napojením na dálnici. Zastávka, kde si odpočine celá posádka.
2: Rádio MB, zapni a neřeš.

zalezl, přijde mi, že se mi minulost vrací. Chvíli jde za mnou a chvíli je za tebou, i když se před ní vytváříme pancíř. Denně se učím, jak máme s ním bojovat, cítím ten tlak tíhy, co na nás padá. Když vidím na tváři, že jsi unavená, strápená, raněná, těžko to zvládám. Často jen

0: let, to už by měl člověk konečně dostat rozum. No, Radio MB ho pořád nemá. Radio MB slaví 7. narozeniny. A protože dort, svíčky a nudné gratulace fakt nemusíme, pozvali jsme pekaře Jakuba Děkana, Luboše Odhánila, Alchymii a Green Day Revival. 15. listopadu, kulturní dům Bezno, tombola, dárky, narozeninová show a pořádná party. Radio MB slaví 7. Přijď si to užít. Vstupenky najdeš na www.ticketlife.cz.
1: Radio MB. Vypni hlavu, zapni nás.

Hezké odpoledne, tady je Mladoboleslavské rádio MB, od mikrofonu vás zdraví Roman. Pokud ještě nevíte, co třeba dneska po práci, máme pro vás jeden boleslavský tip. Večer od 6 ožije pluhárna v rámci akce Staré město žije. Zahraje tam kapela Nepřístupná vodní plocha a zazní písničky Zuzany Navarové. Takže jestli máte chuť večer někam vyrazit, nemusíte jezdit nikam daleko. Boleslav žije i dnes večer a kdybyste chtěli něco klidnějšího, od 6:30 se můžete vydat třeba na kvíz do Altánu. Ano, kvízy jsou stále oblíbené, třeba ty úterní v Triobaru, tam se mimochodem také někdy chystáme ověřit své znalosti. No a nebo si prostě dopřejte pivečko v bistru Minigolf v Mladé Boleslavi na severním sídlišti. Případně to dneska jistí nějaká dobrá pizza, co říkáte? Ano, parťáková hasičárna, pizza Sukorady a nebo pizza Christe, tam všude mají výbornou. Tak vám přeju už takhle předběžně dobrou chuť. Radio MB.

0: Poslat pár korun na dobrou věc je kapka v moři. Ale když se stanete dobrým andělem na dobrýanděl.cz, když pomáháte pravidelně každý měsíc, to už není kapka. To je moře pomoci pro rodiny s dětmi, které zasáhla vážná nemoc. Děkujeme.
1: Někdy stačí jeden pohled, jindy jedno slovo a někdy jedna vůně. Ty Christe, otevřeš krabici a najednou víš, že tohle bude dobrý večer, protože pizza nemusí být jen jídlo. Může to být důvod, proč se těšit domů. Pizza Christe, otevři krabici, zavři oči a užívej. Pizza Christe, Radišská 29 Kosmonosy. Objednávat lze také na www.pizzachriste.cz nebo přes aplikaci.
2: Radio MB.

0: hezké odpoledne, moc rádi vám hrajeme devadesátky. Teď jedna otázka pro všechny, kteří si pamatují devadesátky. Pamatujete si, co jste dělali v roce 1990? Protože jestli ano, tak máte důvod se dneska cítit trošku starší. Je rok 2026, takže devadesátky jsou dnes už víc než 30 let zpátky a přesto některé věci z té doby pořád fungují. Hudba, filmy, móda a samozřejmě vzpomínky. No a právě proto vám je na rádiu MB servírujeme dál a moc rádi ještě více devadesátek, protože některé věci prostě nestárnou. Zrovna dneska jsme doma vzpomínali na to, jaké jsme měli první mobily. Já jsem měl jako první takový velký hnědý s vytahovací anténou. Na druhou stranu byl jsem jeden z prvních, co ho na základní škole měl, takže jsem byl velký king. I s touhle cihlou. My tady vlastně i pravidelně v dopoledním rozjezdu s kolegou Lukym vzpomínáme na to, jaký jsme měli mobily, jaké jsme měli tamagoči, na učitele, na to, co třeba v Mladé Boleslavi bylo všechno jinak. V okolí Kauflandu, když bývala místo Kauflandu pouť a všude kolem prodávali Vietnamci. No jo, občas si na to prostě člověk vzpomene, když vytáhneme devadesátky, které máme, jak už jsem říkal, tolik rádi. Tak ale my už tu nostalgii necháme, budeme si hrát další skvělou muziku. Za malou chvíli mě u mikrofonu vystřídá další velký milovník devadesátek, tedy David, no a já se na vás budu těšit zase zítra v dopoledním rozjezdu. Nejaktuálnější info, skvělá muzika a také soutěže už zítra mezi 9 a 12. Těším se na vás.
1: Rádio MB.
2: Posloucháš správně.

0: they got funky. But will Tarzan have Jane? Stay tuned.
1: Radio MB.

0: 17 hodin.
1: Radio MB.
0: Radio MB. To podstatné právě teď.
2: A tady máte další zprávy Rádia MB. Den české státnosti připadá letos na pondělí 28. září. V tento státní svátek budou zavřené obchody a pohotovost převezme lékárna v Klaudiánově nemocnici v Mladé Boleslavi. Otevřená bude od 8 do 16 hodin a najdete ji u hlavního vchodu. Uzavřené budou také oba sběrné dvory Sever a Poplužní. Městská hromadná doprava pak pojede podle svátečních jízdních řádů. Stát bude příští rok podařit s deficitem 386 miliard korun, hovoří ministryně financí Alena Schillerová.
3: Příjmy byly schváleny ve výši 2198,7 miliardy korun, výdaje byly schváleny ve výši 2584,7 miliardy korun, schválený deficit je 386 miliard korun. Ty změny na výdajové strany zahrnují zejména zvýšení u důchodu, a to o 4 miliardy nebo více prostředků pro školství, celkem 2,9 miliardy.
0: Sportovní servis.
2: Čeští tenisté se ve čtvrtfinále Davisova poháru utkají s Kanadou, která týmovou soutěž vyhrála v roce 2022. Rozhodl o tom los v Boloni, která bude hostit finálový turnaj od 24. do 29. listopadu. To byly další zprávy Rádia MB. Přeji vám krásný den.
0: Rádio MB.
1: Jediné mladoboleslavské rádio.

0: Máme tu středu 23. září, svátek slaví Berty, za sebou máme první den, no nemáme ho úplně za sebou, ale prostě astronomického podzimu. Ten totiž začal už ve 2 ráno, takže Země to dneska vzala opravdu zodpovědně a přepnula roční období ještě dřív, než většina z nás vůbec vstala. Léto je tedy oficiálně za námi, teď už zbývá jenom vytáhnout mikinu, začít si stěžovat na tmu a postupně přijmout fakt, že za chvíli budeme chodit ven jenom proto, abychom si ověřili, jestli pořád existuje slunce. I když příští týden mají být přeci jenom ještě krásné teploty nad 20 stupňů Celsia, takže babí léto nás čeká. Já vám přeji krásný podvečer po 17. hodině, jmenuji se David a jsme spolu až do 18.
1: Rádio MB.
2: Posloucháš správně.

kde ravej je do postele fičí. Snad známý poraděj, jinak jsem

0: sukoradi.cz.
1: Magna!
2: Jsme lídr v oblasti výroby automobilových sedaček.
1: Magna!
2: Náš moderní závod naleznete v průmyslové zóně Řepov u Mladé Boleslavy.
1: Magna!
2: To je jistota stálého zaměstnání. Naši zaměstnanci jsou pro nás na prvním místě.
1: Magna!
2: Máme pro vás náborový příspěvek 20 000 korun. Smlouvu na dobu neurčitou. Širokou škálu benefitů a čisté pracovní prostředí.
1: Magna!
2: Práce, která dává smysl a stabilita, kterou si zasloužíte. magna@automotive.jobs.cz
3: Radio MB.

0: Parádní poslech Rádia MB vám přeju a teď pro vás mám něco, co už podle mě definitivně potvrzuje, že lidstvo má pro zábavu stále nové rezervy. V Rumunsku totiž existuje organizace, která vedle MMA pořádá i takzvanou ženskou fackovanou a aby toho nebylo málo, do těchto zápasů zapojuje i influencerky a modelky. No prostě jim tam klasické MMA už asi nestačilo. Tady máte další hudbu.
1: Rádio MB.
2: Víc hitů než semaforů v Polce.

0: Černé sklady, dobrý den.
1: Dobrý. Hejte, já tady čtu, že 30. září končí poslední cenová akce před začátkem topné sezony. Co to je? Co to má znamenat?
0: Že cena uhlí půjde od října nahoru. Jestli chcete uhlí za super cenu, volejte i hned 602 489 489.
1: Jste dobrý, firma Havelka do konce září letní ceny uhlí. Ovšem, musíte zavolat okamžitě.
2: Mladá Boleslav zve na 24. svatováclavskou jízdu historických vozidel. Pondělí 28. září na městském stadionu uvidíte historická auta a motorky, čeká vás občerstvení, program pro děti a živá hudba. Vystoupí Vosolit, No Talent a KTP. Slavnostní start je v 9 hodin před magistrátem na Komenského náměstí. Svatováclavská jízda 28. září, městský stadion Mladá Boleslav. Více na www.kultura.mb.cz a na Facebooku.
3: Jedna fáze, druhá fáze, třetí, pěkně, vedlení.
4: Au, aha, tak vedle, nebo, a je. Mámo, rychle vodu!
5: Na co zase?
4: Neptej se, prostě vodu, rychle!
5: Se zas něčem vrtáš? Já jsem ti říkala, ať se na to. Vždyť to neteče, že ty jsi ten kohoutek?
4: To už je stejně jedno, mizíme!
6: Obraťte se raději na odborníky. Provádíme elektromontáže, servis, revize kotlů a komplet instalatérství, včetně plynu a topení. Volejte firmu Cornell. Telefon 602 557 458 www.cornell.cz.
7: Rádio MB. Kde končí signál? My

středa 23. září, David u mikrofonu Rádio MB. A teď jedna zpráva pro všechny, kteří mají pocit, že dnešní svět je až moc komplikovaný. V Číně jedna lékařka opustila medicínu a začala prodávat knedlíčky. A ne, tak to není kariérní propad. Její stánek se totiž už rozrostl do dvou provozoven. Takže kdyby vás dneska šéf naštval, pamatujte, pořád můžete dát výpověď a začít prodávat knedlíčky. Jen si předtím zkontrolujte, jestli umíte vařit. 18. hodina na spadnutí, já se loučím a zítra zase po 17. Čau, tady na Rádiu MB. Rádio MB.

0: 12 hodin.
1: Radio MB.
0: Radio MB. To podstatné právě teď.
2: Na Rádiu MB vysíláme zprávy. V Debři probíhá oprava havárie vodovodu v ulici U Přejezdu. Práce tu potrvají až do 31. října. Po dobu opravy tady platí částečná uzavírka provozu. Dočasně je přemístěna i autobusová zastávka Debř škola ve směru na Hrdlořezy. Náhradní stanoviště je před domem číslo 47. Vláda obnoví od 1. října regulaci cen pohonných hmot. Stejně jako na jaře bude ministerstvo financí denně stanovovat maximální ceny benzínu i nafty. Tady je premiér Andrej Babiš.
3: My jsme rozhodli o zastropování marže na 2,50 a o maximálním snížení 2,35, včetně DPH, tak já předpokládám, že se dostaneme znovu pod 50 korun.
0: Sportovní servis.
2: Hokejisty Mladé Boleslavi čeká v pátek 25. září čtvrté kolo Tipsport Extraligy. Ve Ško Energo aréně přivítají Dynamo Pardubice. Utkání začne v 17 hodin a 30 minut, no a půjde o první vzájemný souboj obou týmů v nové extraligové sezóně. Zprávy jsou za námi, přeji vám krásný den.
0: Radio MB.
1: Jediné mladoboleslavské rádio.

0: Narozeninovou show Rádia MB v KD Bezno si nenechte ujít. 14. listopadu 5 koncertů, zábava, drinky, dárky a bohatá tombola.
1: Prostě slavíme 7. narozeniny. Akci vám přinesou instalatérství Kornel Jaroslav Jiroušek, pivovar Bakalář, multikino Sinestar, Parťákova hasičárna, okna Sukorady, Diesel Auto Junek, Antolin Libáň, Zimrstav, Trio Bar Mladá Boleslav, Magna, město Mnichovo Hradiště, koupelny Dušička, CZ, restaurace a motorest Zavadilka, kultura města Mladá Boleslav, Seidl Chlazení, městy z Bezno, Prondo, MB Sauny a Česká společnost sportovní a rekreační areály. Podporujeme dobrého anděla. Vstupenky se už prodávají na www.ticketlife.cz.
2: Rádio MB.
3: Posloucháš správně.

0: hlásíme menší zpoždění, dochází nám energie. Řešení? Nouzové přistání na D10 u Bakova nad Jizerou. V restauraci Letadlo si můžete dát menu přímo na palubě nebo rychlé občerstvení v areálu.
1: Děti vyšlete do zážitkové zóny a vy zaparkujete pod křídlem s kávou. A pak povinný palubní program. Točená zmrzlina z Opočna.
0: Pozor, hrozí opakované přistání. Restaurace Letadlo na D10 u Bakova nad Jizerou s bezpečnějším napojením na dálnici. Zastávka, kde si odpočine celá posádka.
2: Radio MB.

0: středa, Lupeny na 7. narozeniny Rádia MB už je mít třeba. Ano, budeme slavit v listopadu v KD Bezno, budeme slavit za účasti několika skvělých kapel, dorazí Alchymie, Pekař, Green Day Revival, Luboš Odháněl s kapelou Vix a nebo Kuba Děkan se svým bandem. Kromě narozeninové show a dárků se můžete těšit na velmi bohatou tombolu. My děkujeme všem partnerům, kteří do toho šli s námi a že jich teda je. I díky nim nás čeká, myslím si, úžasný a skvělý večer. Lupeny pořídíte na www.ticketlife.cz a cena za nás velmi příznivá 350 kaček. Doufám, že budete souhlasit. 5 kapel, skvělý večer, bohatý program, co 300 páďo, to se dá.
1: Rádio MB, Rytmus Mladoboleslavska.
2: Todo en todos. Todo en todos. Cada hombre en todos los hombres.

0: in todos. Todo.
1: 7 let, to už by měl člověk konečně dostat rozum. No, Radio MB ho pořád nemá. Radio MB slaví 7. narozeniny. A protože dort, svíčky a nudné gratulace fakt nemusíme, pozvali jsme pekaře Jakuba Děkana, Luboše Odhánila, Alchymii a Green Day Revival. 14. listopadu Kulturní dům Bezno, tombola, dárky, narozeninová show a pořádná party. Radio MB slaví 7. Přijď si to užít. Vstupenky najdeš na www.ticketlife.cz.
2: Radio MB.

0: Poslat pár korun na dobrou věc je kapka v moři. Ale když se stanete dobrým andělem na dobrýanděl.cz, když pomáháte pravidelně každý měsíc, to už není kapka. To je moře pomoci pro rodiny s dětmi, které zasáhla vážná nemoc. Děkujeme.
1: Někdy stačí jeden pohled, jindy jedno slovo a někdy jedna vůně. Ty Christe, otevřeš krabici a najednou víš, že tohle bude dobrý večer, protože pizza nemusí být jen jídlo. Může to být důvod, proč se těšit domů. Pizza Christe, otevři krabici, zavři oči a užívej. Pizza Christe, Hradišťská 29 Kosmonosy. Objednávat lze také na www.pizzachriste.cz nebo přes aplikaci.
2: Špatný signál? My jsme všude. Radio MB.

děravý, je do postele fičí. Snad známý poraděj, jinak jsem

0: na sukorady.cz.
1: Magna!
2: Jsme lídr v oblasti výroby automobilových sedaček.
1: Magna!
2: Náš moderní závod naleznete v průmyslové zóně Řepov u Mladé Boleslavy.
1: Magna!
2: To je jistota stálého zaměstnání. Naši zaměstnanci jsou pro nás na prvním místě.
1: Magna!
2: Máme pro vás náborový příspěvek 20 000 korun. Smlouvu na dobu neurčitou. Širokou škálu benefitů a čisté pracovní prostředí.
1: Magna!
2: Práce, která dává smysl a stabilita, kterou si zasloužíte. magna@automotive.jobs.cz.
3: Narozeninovou show rádia MB v KD bez nosy nenechte ujít. 14. listopadu 5 koncertů, zábava, drinky, dárky a bohatá tombola.
4: Prostě slavíme 7. narozeniny. Akci vám přinesou instalatérství Kornel Jaroslav Jiroušek, pivovar Bakalář, multikino Sinestar, Parťákova hasičárna, okna Sukorady, Diesel Auto Junek, Antolin Libáň, Zimrstav, Trio Bar Mladá Boleslav, Magna, město Mnichovo Hradiště, koupelny Dušička, CZ, restaurace a motorest Zavadilka, kultura města Mladá Boleslav, Seidl Chlazení, městy z Bezno, Prondo, MB Sauny a městská společnost Sportovní a rekreační areály. Podporujeme dobrého anděla. Vstupenky se už prodávají na www.ticketlife.cz.
0: Radio MB. Vypni hlavu, zapni nás.

0: Klinika uhelné sklady. Dobrý den.
1: Dobrý. Hejte, já tady čtu, že 30. září končí poslední cenová akce před začátkem topné sezony. Co to je? Co to má znamenat?
0: Že cena uhlí půjde od října nahoru. Jestli chcete uhlí za super cenu, volejte i hned 602-489-489.
1: Jste dobrý. Firma Havelka do konce září letní ceny uhlí. Ovšem, musíte zavolat okamžitě.
2: Mladá Boleslav zve na 24. svatováclavskou jízdu historických vozidel. Pondělí 28. září na městském stadionu uvidíte historická auta a motorky. Čeká vás občerstvený program pro děti a živá hudba. Vystoupí Vosolit, No Talent a KTP. Slavnostní start je v 9 hodin před magistrátem na Komenského náměstí. Svatováclavská jízda 28. září, městský stadion Mladá Boleslav. Více na www.kultura.mb.cz a na Facebooku.
3: Jedna fáze, druhá fáze, třetí pěkně vedlení.
4: Au, aha, tak vedle, nebo a je. Mámo, rychle vodu!
5: Na co zase?
4: Neptej se, prostě vodu, rychle!
5: Se zase něčem vrtáš? Já jsem ti říkala, ať se na to. Vždyť to neteče, že ty jsi ten kohoutek?
4: To už je stejně jedno, mizíme!
6: Obraťte se raději na odborníky. Provádíme elektromontáže, servis, revize kotlů a komplet instalatérství, včetně plynu a topení. Volejte firmu Cornell. Telefon 602 557 458 www.cornell.cz.
7: Radio MB.

0: hlásíme menší zpoždění, dochází nám energie. Řešení? Nouzové přistání na D10 u Bakova nad Jizerou. V restauraci Letadlo si můžete dát menu přímo na palubě nebo rychlé občerstvení v areálu.
1: Děti vyšlete do zážitkové zóny a vy zaparkujete pod křídlem s kávou. A pak povinný palubní program. Točená zmrzlina z Opočna.
0: Pozor, hrozí opakované přistání. Restaurace Letadlo na D10 u Bakova nad Jizerou s bezpečnějším napojením na dálnici. Zastávka, kde si odpočine celá posádka.
2: Špatný signál? My jsme všude. Rádio MB.

0: Poslat pár korun na dobrou věc je kapka v moři. Ale když se stanete dobrým andělem na dobrýanděl.cz, když pomáháte pravidelně každý měsíc, to už není kapka. To je moře pomoci pro rodiny s dětmi, které zasáhla vážná nemoc. Děkujeme.
1: Někdy stačí jeden pohled, jindy jedno slovo a někdy jedna vůně. Ty, co Christe, otevřeš krabici a najednou víš, že tohle bude dobrý večer. Protože pizza nemusí být jen jídlo. Může to být důvod, proč se těšit domů. Pizza Christe. Otevři krabici, zavři oči a užívej. Pizza Christe, Hradišťská 29 Kosmonosy. Objednávat lze také na www.pizzachriste.cz nebo přes aplikaci.
2: Radio MB. My hrajeme, ty posloucháš. Jsme tým.

0: Narozeninovou show Rádia MB v KD Bezno si nenechte ujít. 14. listopadu 5 koncertů, zábava, drinky, dárky a bohatá tombola.
1: Prostě slavíme 7. narozeniny. Akci vám přinesou instalatérství Kornel Jaroslav Jiroušek, pivovar Bakalář, multikino Sinestar, Parťákova hasičárna, Okna Sukorady, Diesel Auto Junek, Antolin Libáň, Zimrstav, Trio Bar Mladá Boleslav, Magna, Město Mnichovo Hradiště, Koupelny Dušička CZ, Restaurace a Motorest Zavadilka, Kultura Města Mladá Boleslav, Seidl Chlazení, Městy z Bezno, Prondo, MB Sauny a Městská společnost Sportovní a rekreační areály. Podporujeme dobrého anděla. Vstupenky se už prodávají na www.ticketlife.cz.
2: Radio MB, energie Mladoboleslavska. Udáváme rytmus regionu.

0: uhelné sklady. Dobrý den.
1: Dobrý. Hejte, já tady čtu, že 30. září končí poslední cenová akce před začátkem topné sezony. Co to je? Co to má znamenat?
0: Že cena uhlí půjde od října nahoru. Jestli chcete uhlí za super cenu, volejte i hned 602 489 489.
1: Jste dobrý. Firma Havelka do konce září letní ceny uhlí. Ovšem, musíte zavolat okamžitě.
2: Mladá Boleslav zve na 24. svatováclavskou jízdu historických vozidel. Pondělí 28. září na městském stadionu uvidíte historická auta a motorky. Čeká vás občerstvení, program pro děti a živá hudba. Vystoupí Vosolit, No Talent a KTP. Slavnostní start je v 9 hodin před magistrátem na Komenského náměstí. Svatováclavská jízda 28. září, městský stadion Mladá Boleslav. Více na www.kultura.mb.cz a na Facebooku.
3: Jedna fáze, druhá fáze, třetí, pěkně, vedlení.
4: Au, aha, tak vedle, nebo, a je. Mámo, rychle vodu!
5: Na co zase?
4: Neptej se, prostě vodu, rychle!
5: Se zas něčem vrtáš? Já jsem ti říkala, ať se na to. Vždyť to neteče, že ty jsi ten kohoutek?
4: To už je stejně jedno, mizíme!
6: Obraťte se raději na odborníky. Provádíme elektromontáže, servis, revize kotlů a komplet instalatérství, včetně plynu a topení. Volejte firmu Cornell. Telefon 602 557 458 www.cornell.cz.
7: Radio MB. Zapni a neřeš.

0: život je jako jahoda, co tě našle, hačku daj.
1: Špatný signál, my jsme všude.